0: School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
0: Odměny pro malé i velké? Máme! V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

Vegas na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: řekni a přidám a řekni, kdy máš dost. Řekni, přijdu sám, anebo s mýma bros. Chci tak 100 000, že dáme spolu pousta. Život se točí jako rollercoaster.
1: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.

Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tech Pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dobré ráno všem. 6.00 aktuální čas. Dnes tedy teploty budou ještě vyšší než včera, ale pozor, nebude na nás tolik pražit sluníčko, to je důležité říct. V Ostravě maximální teploty 31 až 33 stupňů Celsia a bude oblačno, později odpoledne s dost velkou pravděpodobností i sprchne. Pokud se chystáte na hory, tak tam dneska teploty maximálně do 29 a oblačno.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy. Mobilní operační laboratoř poprvé dorazila do Ostravy. Kamion, který funguje jako moderní operační sál. Přímo na parkovišti městské nemocnice Ostrava si ortopedi osvojují nejnovější postupy, aniž by museli odjíždět na specializovaná školení. Intenzivní vzdělávání lékařů umožní nemocnici zvýšení počtu artroskopických operací, ale i další rozšíření nabídky moderních zákroků. Ostravské Dolní Vítkovice zaplnili fanoušci hudby. V industriálním areálu probíhá stále ještě světový festival Colors of Ostrava. Nabízí více než stovku umělců i bohatý doprovodný program. Festival bude v Dolních Vítkovicích ještě dnes a zítra. Dnešní den nabídne například českou kapelu Tata Boys či obrovského headlinera Mobyho. Velké množství chválihodných komentářů zaplnilo o sociální síť Facebooku ve středu večer k přistání záchranářského vrtulníku v Opavě. V ulici u švédské kaple pilot přistál doslova na milimetry přesně mezi panelovými domy. Byla tam vyžádána blesková pomoc k seniorce po infarktu. A i když lékaři na místě dlouho bojovali o její život, zachránit se jí nepodařilo, bohužel. No a dáme si ještě sport. Při výstupu na nejvyšší horu Evropy Mont Blanc zahynuli v noci na středu dva čeští horolezci. Jednou z obětí neštěstí byl uznávaný profesionální horský vůdce a také ostravský rodák Pavel Žovka.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 6:02. Dobré ráno přejeme. Aktuálně v metropoli není hlášena žádná komplikace o tom, že by byla nějaká dopravní nehoda nebo že by někde stáli policisté a čekali na vaše body. Nic takového. Jenom počítejte s tím, že samozřejmě v Ostravě je větší nával turistů, takže tedy po ránu se klidně můžou na tradičních místech štosovat kolony aut tak nějak klasicky. No a pozor, dost pravděpodobně je komplikace stále ještě na Bohumínské, kde je v Ostravě provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Pokud jedete směrem na Hranečník, tak pokud to tak je, tak s tím počítejte. Pokud ne, tak nám prosím dejte aktualizaci o tom, že už to je průjezdné. Děkujeme. Telefonní číslo do studia nebo WhatsAppové číslo do studia 77337 136.
0: Doprava?
1: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: No, super.
5: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
11: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
10: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
9: Vyhrávej skvělé ceny!
12: Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Co tady zkoušíš, nebo co?
1: No ne, já jsem si jako vzpomínám, si mi se hrozně líbí ten hudební motiv, ta hudební linka, jo. Já to mám z ATC Around the World, já to prostě zkoušuju tu písničku, ano, takže ano. Pro mě je to jako super.
0: My tady asi v originále ani nemáme, si myslím. Nemáme, no.
1: Dívala bych se, ale tak... On bez tak to není on říkou originál, ale jako to ATC Around the World, je to tam prostě, slyším.
0: To potom. Taky určitě není originál, jasně.
1: No, jasně, no.
0: Ale známe, no. Tak teď Adam Lambert. Dobré ráno, 6 hodin 12 minut, aktuální čas, pátek 17. července. No, přehoupili jsme se do druhé poloviny festivalu Colors of Ostrava 2026, Moni. Oba jsme se tady teď ráno ve studiu shodli na tom, že jsme rozbití, jo. Ale fakt, že jako rozbití. Já už začínám kašlat černé hleny, jo. Prach v areálu je neskutečný, teploty byly vysoké. Předevčírem i včera. Včera to bylo jako fakt dokonce enormně vysoké, dusno.
1: No.
0: A bylo nahlášeno mě, jako bylo, protože patřím k personálu Colorsu, a bylo nahlášeno fakt jako spoustu kolapsů. A Český Červený kříž včera fungoval na 110%. Takže i jim patří velké díky za to, co předvádí, protože opravdu není to jednoduché v takových podmínkách pracovat. A podle meteorologů by dneska mělo být ještě tepleji. Pozor na to.
1: Co dalšího řeší třeba záchranáři nebo vůbec tým zdravotníků na Colorsech, to je pro mě teda udivující zpráva. Jsou tam lidi, co mají normálně červené, takové jako nevzhledné fleky na nohou. Byla jsem včera s kamarádama, co přijeli od Slatiny, jako od Bílovce. Mm-hmm. Dva ze tří to měli. Mě to ukázali. Jako fakt vypadá to děsivě. Jo. Tak aha. Se spekuluje, jsou jako domněnky, že tím, jak je ta půda napuštěná těmi těžkými kovy,
0: ano.
1: Tak jak se to tím prachem
0: vypařuje, jo.
1: Vypařuje a sedá to na ty nohy, tak někteří můžou mít problém citlivější jedinci třeba i s alergií nějakou. Tak, no, jako vypadá to šíleně.
0: Ale jako léčí se to na místě hned, jo, jako v pohodě.
1: Ty asi jako asi v pohodě jsou,
0: no,
1: všichni,
0: já,
1: jo.
0: Jenom, kdyby náhodou někdo se třeba lekl, že to je pásový opar, jo.
1: Ne, jako... A prý to už řešili i na Bícech. Letos je to takový jako...
0: Colors je pro nás velké téma, my totiž s Mončou tam chodíme, pozor, včera jsme se konečně potkali v areálu. Jestli čekáte nějaké velké procházení se společně po areálu, pití piva.
1: Ne, jenom jsme se potkali, mrkli na sebe.
0: A to bylo vyloženě mrknutí jenom.
1: To bylo mrknutí, my byli jsme každý v hlavní tepně, on šel tam, já zpátky, takže...
0: Takže tady jsme věděli, že názor máme oba jasný, jo, takže my jsme ani nemohli.
1: Jako. A na kým jsme, nebo na koho jsme byli a z koho jsme šli, tak to můžeme probrat v tom dalším vstupu, včetně toho, co bude dneska.
0: Do té doby klidně můžete i vy napsat, na koho se těšíte třeba právě dneska, nebo už zítra, protože víme, že dnes do Ostravy přijíždí taky nová várka turistů a návštěvníků Colorsu, neboť začíná oficiálně víkend, jo. Tak dejte vědět, my posíláme Clean Bandit právě teď na Freshy. Dobré ráno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: naraz. Zpátky na zem, jo? Na silnice.
1: Tak pojďme.
0: Ahoj, Honzo, Moniko, prosím o opatrnost na Polanecké, Svinovské a Bílovické. Probíhá sečení příkopu, ať kolem mě jezdí opatrně a ne jako zvířata. Dělám, co můžu, abych nezavázel. Jo a prosím, zahrajte mi něco na nervy.
1: Není problém. Není problém, my tady máme spoustu songů připravené vyloženě jako na nervy, protože to je potřeba. Pokud tedy chodíte na festival stejně jako my, tak víme, že, nebo i vy víte, že to je prostě fyzicky, ale i častokrát psychicky náročné. A prostě musíme to zvládnout, když se chodíme bavit. Vlastně.
0: A navíc je to radost, ty se tváříš, jak by se šel z boje.
1: No právě, ale tak já jsem šel z boje s vlastním spánkem dneska. Ne jako z boje z festivalu, ten jsem si včera užil. Já totiž jsem byl šokován Tomorrow, neuvěřitelně. Aurora, ještě jedna zpěvačka a do toho hrál DJ z Chemiku.
0: Dobře, a jedním slovem, pane, protože já jsem tam na tom nebyla, tak jenom abych si udělala představu, obrázek.
1: Úlet.
0: Jo.
1: Ale on je jako úlet. Jakože já ti přísahám, že se mi... Možná nikdy v životě se mi nestalo to, že jsem stál před stage. Nevěděl jsem, na co jdu. Já jsem to nevěděl. Já jsem měl jako plno očekávání. Já jsem věděl, že tam bude DJ z Chemiku, takže jsem věděl, že to bude takový trošku jako jiný styl, malinko undergroundový, prostě, že to bude jo, něco. Věděl jsem, že tam bude Aurora. Říkal jsem si, bude zpívat svoje hity jako prostě od Aurory.
0: A to známe z Colorsu, jo? No, ta už tam byla.
1: Nebo bude jako to jiné, no bylo to jiné a bylo to neskutečné. Neskutečné.
0: Okay. A prosím tě, když jsi teda stál s tou otevřenou tlamou,
1: no.
0: Tak kvůli čemu to bylo? Jako, nebo takhle.
1: Ten šok, že to bylo
0: byla perfektní. To show,
1: no,
0: byla
1: jasně.
0: To show a bylo to jako dynamické, protože já si na těch hlavních stagech v tom čase, ve kterém jsou ti hlavní top headlineři, jako, pardon, představuju si tam někoho, kdo jako rozproudí ten dav a mnohdy jsem zklamaná, protože je to takové jako za mě spíše na sednutí si,
1: jo,
0: pod strom. A
1: já ti rozumím.
0: Tak
1: Hele, víceméně všichni, co jsme byli vepředu, jsme tancovali. To rozhýbalo, jo. Ale věřím, už jenom podle toho, kolik lidí obecně před tou stage bylo, že to nebyl úplně šálek kávy pro všechny.
0: Mm-hmm,
1: jo. Naprosto to chápu, tohle nesnese každý. Ale dívej, i Kristýna nám píče, že Tomora byla skvělá, jo, takže why not? A co bude dnes, to je to, na co se určitě ptáte, tak my vám to řekneme, protože dnes vystoupí třeba Moby.
0: Očekávaný headliner, taky spousta očekávání od lidu, těší se asi povětšina ta část
1: všichni,
0: ale říkáme si, taky bude to show, anebo naopak to bude takové to rozjímání, kdy na to budeš koukat a budeš padat do toho spánkového režimu.
1: Já se setkávám s lidmi, co mi říkají, že to právě nebude asi úplně tak dobré, jak se jako říká, že ty jeho live koncerty nejsou zas taková smetánka a ne každého to baví.
0: Ok, tak uvidíme, já každopádně jdu na Tata Boys.
1: Tata Boys,
0: tak
1: to musíš zaspívat ty, protože to tady nemám nachystané.
0: Jsme pěšáci rock'n'roll.
1: Jo, anebo jdu tap ještě, jo?
2: Jsem ředitel
0: tohle auta. Tak jsou odpoledne, ne?
1: Ti budou kolik? Ti budou odpoledne, na hlavní stage, přesně tak. No a pokud byste chtěli i tak trošku jako něco jinačího, jo? Tak prosím vás, dneska v jednu ráno na Fresh Stage vystupuje i Ventolin. Jo.
0: Tak přijďte lidi.
1: Tento.
2: Takový štěstí.
0: Mě potkalo.
2: Pro všechny holky.
0: Tak tohle bude úhle.
1: Ventolin bude dneska, tak se těšíme, vidíme se.
0: Prosím tě, on je Ventolin anebo Ventolin?
1: Je to Ventolin.
0: Jako s krátkým, s někým, nebo s krátkým, s tvrdým?
1: S někým, s krátkým.
0: Dobře, takže Ventolin.
1: Ventolin.
0: Já ani nevím, jak to máš správně. Ventolin.
1: Hele, někdo říká Ventolin, Pražáci mají Ventolina, máme Ventolin.
0: Ventolina.
1: Máme Ventolina.
0: Prostě to jednou, sejdeme se tam.
1: Prostě se sejdeme tam. Ventolin bude dělat, těšíme se. Teď ještě reklamní výsek a za chvilku pokračujeme. Dobré ráno.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: Hele, falafel jsem včera měla, pak falafel. Jsem zkusila brambory s tvarůškou.
1: No.
0: Rozpečenou.
1: Dobře,
0: nebo
1: jasně.
0: Rozpečeným tvarůškem.
1: Ano,
0: oni to,
1: ano,
0: oni to tam měli jako mužský rod a já vlastně nevím, jestli je to ta tvarůška nebo ten tvarůžek, víš to? Tak já to používám jako ta, ale spíš
1: tvarůžek,
0: je to ten, já nevím, to je jedno, ale bylo to dobré.
1: Jasně, rozumím.
0: A co jsi dal ty?
1: Já jsem ochutnal včera pizzu, ochutnal jsem...
0: Spece, protože oni tam mají, ne, pozor, ne. Tam mají jeden kamion,
1: vím,
0: nebo
1: vím.
0: Jo,
1: kamenou,
0: a
1: ale
0: tam
1: ne,
0: mají
1: já měl,
0: i kamenou pec, člověče.
1: Ne, Moni, já měl normální, ale co mě teda jako fascinovalo a kde už jsem pak zůstal odpoledne a pak jsem se vrátil i večer, byl stánek, který vyrábí veganské a vegetariánské jídla.
0: A kde to je?
1: Moni, je to, jak je Steel Stage.
0: Jo, takže
1: tak kousek
0: jasně,
1: od Steel Stage je jakoby z levé strany naproti ruského kola.
0: Tak počkej, ale ruské kolo
1: je
0: naproti,
1: dole. Je naproti Steel Stage. Ano.
0: Ruské kolo je naproti...
1: Steel Stage.
0: Ne, tam je...
1: Je Steel Stage, jo.
0: Ne.
1: No jo.
0: Počkej,
1: jo, je to Steel Stage.
0: Jo, máš pravdu.
1: No, tak kousek,
0: pravdu.
1: Jo, z levé strany jakoby jo. Kousek. A měl jsem zeleninový špíz, který byl jako v takovém těstíčku, bylo to výborné. Měl jsem to na obědy, na večeři a tedy nechyběl bramborák, dal jsem si i bramborák, jo, musel být bramborák.
0: Zjišťuju, že tam já jsem ještě asi nedošla.
1: No vidíš, a prý, že si ten areál prošla celý.
0: No a jako byla jsem tam chviličku, ale úplně se letos mám nějaký...
1: Je prostě
0: pravda,
1: že ten festival obecně a ten areál je větší a větší, protože já jsem včera obcházel takovou tu historii, víš, Colorsu.
0: Tak mi připadá menší a menší teda.
1: Fakt? Hmm. A koukal jsem na to, jak to právě je jako posloupně těch jako headliner a tak dále. Dozvěděl jsem se, že jsme v Ostravě měli fakt jako velké jména, ale co mě zaujalo, byly první ročníky, protože druhý ročník byl úplně fenomenální. Aha. Ten se konal ještě na Stodolní ulici společně s Hradem, že bylo to takové jako více variabilní.
0: Já si pamatuju ty festivaly na Hradě. No, na Hrad jsem chodila pravidelně, tam se mi to líbilo
1: rok
0: moc.
1: Rok 2003, druhý ročník festivalu a já jsem, představ si, zjistil, že headlinerem byl Goran Bregovič. Já nevím, jestli ti to jméno něco říká, jo, ale tím, jak já jsem na ten Balkán jako takový jako více upjatý, tak já ho znám a mě teda fascinuje a mrzí mě, že jsem nemohl něco takového, jako je třeba jeho song Gas, zažít naživo. To musela být, prosím vás, tohle je ukázka.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
1: Mě mrzí, že jsem tohle nemohl zažít.

0: se ti, Honzi, a já teda kluky znám, myslím, že i z Pohody, anebo z Evem City Festu, to by se ti mohla líbit Dubioza Kolektiv.
1: Dubioza?
0: Dubioza Kolektiv, to je prostě banda balkánských chlapů.
1: Ano.
0: Hochů, kteří ale pozor, oni vylezou na tu stage, kde řádí přes hodinu.
1: A jedou.
0: Ale v té, oni se nezastaví.
1: Jo, takže něco jako Matamar,
0: přesně,
1: taky.
0: Přesně, z nich normálně kapé teče, když slízají z té stage. A
1: ne
0: to
1: Matamar,
0: je
1: Malá Lata, promiň, Malá
0: Lata. Já jsem tě pochopila, kluci jsou i na Colors, to těž, víš, Malá Lata.
1: Malá Lata byly, no, já vím, myslím, že včera dokonce byly. No.
0: Tak jenom, že se na ně zaměří, určitě budou zase někdo u nás v České republice. Dubioza Kolektiv.
1: Nicméně toto je Goran Bregovič, tohle je headliner druhého ročníku festivalu Colors of Ostrava, který byl na Stodolní v roce 2003. Že by jsme to nasadili do playlistu, tohle Aleši. Dobré ráno. Monika Dudová a

0: norští Marcus and Martinus. Dobré ráno, tohle je Moonlight. No a taky jukeboxy.
1: Jukebox Fresh Radio.
0: Poslední možnost tento týden si nechat něco zahrát od ranní dvojky. Tak co, pro koho to bude? Kde? Jak? Proč? Chcete se někomu omluvit, chcete někoho pozvat třeba na dnešní kolorsy, nebo prostě chcete někomu jenom udělat radost.
2: A nebo chcete někoho sprdnout?
0: Co? Jejda, jejda.
2: Co? Klidně, originálně klidně, styčit prst tady prostřednictvím Fresh Radio? To by bylo vyřizování si účtu.
0: Klidně i takhle můžeme. Necháme to na vás. WhatsApp nebo telefon k nám do studia je celkem easy. 773371036.
1: Jukebox Fresh Radio.
0: Jukeboxy jsou tady.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
8: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
9: Bon appetit.

0: Rianka. No a tyjo, kdyby se tato dvojka někdy ukázala na Kolosov Ostrava, tak teda jako...
1: To není může být, že?
0: To by byla jízda.
1: Jezdí tady takový jako tedy svým s Moby,
0: 21 Pilots
1: a tak dále, tak co Sting, tak jako co by nepřijela Eminem a Rihanna, že?
0: Co by ne, že? Dobré ráno, Juboxy jsou tady, děkujeme za vás.
2: Jubox, Fresh Radio.
3: Čauky, zahrajte mi a pro všechny fanoušky Tiesta jeho nejnovější song Echo Sax Finale. Mm-hmm. Dík.
0: Děkujeme, tak já se teda musím trošku přiučit, je vás víc, takže my pojedeme ještě dál, protože těch zkazů přišlo několik.
1: Na Tiesta, nicméně, jo, doslova, taky.
0: Tiesto je připraven, jo, jako je. Tiesto bude, určitě bude. Ale my tady řešíme celou hodinku Festival Colors Ostrava, kde se potkáváme i s vámi, je to super, mě včera oslovilo hned několik lidí. Honza, že jo, tak to je takové super, že po dlouhé době se mi stalo, že jsem opět mohl s někým pokecat, víš? Je to perfektní, díky moc za to. A myslím si, že zrovna třeba Petr, který tady přeje dobré ráno a chce něco od Netsky, tak zrovna ten by to mohl, ne, to není Petr, tak to je jiný, nicméně, věřím, že určitě jeden z vás to bude, já jsem to ztratil teď, nevadí.
1: A co hledáš?
0: No tady je jeden, byl s fotkou, která mi byla povědomá právě jednoho pána ze včera, víš?
1: Tak se...
0: To je jedno.
1: No
0: to
1: ne, podívej se ještě.
0: To nemůžu najít.
1: Ještě zdravím Lenku, která taky chtěla Tiesta. Zdravíme taky Ondřeje, který chtěl taky Tiesta. Nicméně jsme vybrali song, na kterém jste se častěji shodovali.
0: Ano, All Nighter.
1: Jenom pro objasnění. Máš
0: mimochodem,
1: to?
0: No jasně, že

0: Mám to nachystané, ale já jsem...
1: Ale ne, tu fotku, máš to?
0: Ne, nemám, to kašlej. Já jsem ještě ale přece jenom chtěl vypíchnout jednu věc, protože napsal malá Mafiny. Mafiny napsal úplně poprvé, jo, nám tady na náš WhatsApp a píše: dobré ránko, prosím, Malalata. Aha. Zahrejte vlastně Malalatu. Není problém, tak máme Malalatu, máme i Tiesta, máme to všechno připravené a zahrajeme to v rámci dnešních jukeboxů. Tak jdeme na to?
1: Jo.
0: Nebo jak to vidíš, hledáš, kdy
1: já
0: byli?
1: Já se dívám, kdy byla, nebo budou dvojka Malalata.
0: Byly včera, Moni.
1: Kdy byly a kde byly?
0: Já si já nechci ale... teď troufnout říct, jaká stage, ale vím, že byly včera. Ne?
1: Byly včera, jo? Říkáš, myslíš Tutově, jo? Okay.
0: Myslím, že Tutově.
1: Já kluky znám, ale zrovna včera jsem byla pravděpodobně někde jinde, nebo už
0: já doma. Dívej. Jukebox Fresh Radio. Aspoň takhle.
1: Okay.
0: Za chvilku je také Tiesto a tohle jsou dnešní páteční jukeboxy. Dobré ráno přejeme. Jukebox Fresh Radio.

0: se v čase a prostoru, to není zrovna silná stránka našeho perníka. Takže malá lata, tahle dvojka ne, že byla včera, ona teprve bude zítra, jo, a bude až zítra v 10 na Colors.
1: Na Steel Stage, jo, to je ta, kterou jsme zmiňovali, tak kdyby náhodou, tak Steel Stage zítra v sobotu, malá lata 22 hodin.
0: Okay, to jsme to objasnili a teď jdeme dál.
1: Teď jdeme dál, slibovali jsme ještě Tiësta, takže máte Tiësta, All Nighter posíláme všem, kteří dneska o něho měli zájem. A ještě se něj.
2: Ještě je vonku tma.
1: Hej! Fresh.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: 7 hodin, dobré ráno, přejeme, je pátek 17. července. Zdravíme také všechny Martiny, které dneska slaví sváteček.
1: Počasí.
0: Pátek si nevydechneme, pokud jste teda chtěli si odpočinout od těch vysokých teplot, tak nebude tomu tak. Maximální teploty v Ostravě je dneska 31 až 33 stupňů Celsia. Bude ale oblačno po celý den a později potom na večer lokálně by mohlo i pršet. Na horách ty dešťové srážky budou o něco častější, oblačná obloha, teploty v maximech 27 až 28.
2: Fresh zprávy.
3: No ještě pohled na to, jaký bude víkend, co se počasí týče. O víkendu vtrhne vůbec do celého Česka studený vzduch, který srazí teploty pod letní 25 a přinese nečekaně chladné noci. Chladnější počasí by mělo vydržet i příští týden. Kradl kabely na staveništi budoucího divadla na Černé Louce v Ostravě jednáním 36-letého bych s něj udělala starocha už. Muže se tak bude zabývat příslušný správní orgán. Muž tvrdí, že nemá práci, narodilo se mu dítě a chtěl si přilepšit pár stovek. Ve Frýdku Místku společně s prázdninami odstartovala závěrečná etapa rekonstrukce světelného signalizačního zařízení, a to na křižovatce ulice Revoluční a Bruzovské. Modernizace klíčové křižovatky ve Frýdku Místku skončí do konce července. Celníci v Ostravě zadrželi během kontrolu dva případy nedovoleného držení drog v celkové váze téměř 60 gramů. Kontroly probíhaly v době konání hudebního festivalu Beats for Love a odhalili kokain, pervitin, ketamin i další omamné látky. Baník míří k poslednímu testu do Trenčína, zápas proběhne zítra. Pro některé posily to bude první možnost hrát za dres fotbalového klubu Baník.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě minutky po sedmé. Dobré ranko přejeme, pokud tady cestujete zrovna teď s Fresh Rádiem. Děkujeme vám za to, pozor si dávejte. Především na dálnici D1 mezi 317. a 318. kilometrem. Ve směru na Ostravu se střetly dvě vozidla, konkrétně nákladní vozidlo a dodávka. Je to na úrovni čerpací stanice Shell, tak s tím počítejte, že ten provoz je pravděpodobně na té dálnici svedený do jednoho jízdního pruhu. Tvoří se malé kolony, tak opatrně, prosím. Další informace můžete posílat telefonní číslo tady k nám do studia nebo WhatsAppové je 77 337 136.
1: Doprava.
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
8: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory, javorsky.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
11: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
12: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
11: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appétit!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Hlavně, že to hraje krásné ráno, vám přejeme páteční 7 hodin, 14 minut. Fresh Radio, Monika, také Honza, ahoj.
1: Dobré ráno, toto je Dave Audi, kde vás zajímalo pohodička, Pride, právě teď v raním Bon Appetitu. Je pátek 17. července, kdyby náhodou někdo ještě nevěděl, konečně je před námi, co?
0: Je no tady víkend. Když někteří mnozí to slavíme už od středy, ale tak možná máme mozkovou mlhu. Tak je fajn si říct, že dneska je opravdu pátek.
1: Ano.
0: Po Ostravě, prosím vás, lítají zajíci. Kam
1: to
0: se
1: hnou,
0: tak Bob a Bobek. A po dvou, prostě oni normálně fungují ve dvou.
1: Takhle, tak možná to jsou fakt oni. Jsou v Ostravě konečně.
0: Ale Natku, jestli jsou to ti samí, to nevím, ale včera jsem se vracela z Kalers a před barákem, to znamená ve Výškovicích.
1: Čekali.
0: Kousek od sjezdu na nad Proskovice, tak čekali dva Bob a Bobek, aby mě uvítali, popřáli dobrou noc a odskákali pryč. Dneska ráno jdu do rádia tady a Bob a Bobek tady.
1: U fabriku.
0: Tak,
1: hele,
0: nevím.
1: Je pravda, že jsou přemnožení, to je jako fakt, to se říká. A navíc, pozor, já jakož to mám, mám zkušenost, že často se schovávají ve vozovnách v Ostravě, po různých vozovnách. Jo, tramvajová tady v Ostravě, Ostrava Křivá nebo v Porubě, aha. Dokonce i autobusy Hranečník, tam je taky spoustu. Oni tam mají jako klid, protože tam toho tolik jako nejezdí, není tam obecně ani takový ruch lidí, takže jim to vlastně jako vyhovuje.
0: A čím je krmíte, protože jak včera, tak dneska ráno, to
1: tak
0: jsou různě, prostě matci.
1: Někdy guláš, co donesou řidiči.
0: Zpětí knedlama, já.
1: Co donesou řidiči, někdy to je jenom špenát, někdy to je jenom Cezar.
0: Vím, jak to vypadá. Manželky nabalí, že poctivě svým miláčkům
1: a zajíci to sežerou.
0: Pojď na řízek. Jo, ale já mám tady z domu. Tak jo.
1: Ty vyměníme to, já mám masový knedlíky plněný.
0: Pak se to nechá stejně zajícům, že a jde se někam.
1: Tak hlavně, tohle je možná jako i dobré upozornění pro řidiče, že pokud teď jedete Ostravou a třeba míjíte v nějaké uličce zajíčka, tak myslete na to, že prosím vás, hlavně ho nepřejďte. Oni jsou dobře krmení, to by byla škoda.
0: Ještě vydržte, to ještě přežívíme.

0: Becky Hill, přejeme dobré ráno. Já mám tady aktualizaci k tématu klimatizace, což jsme řešili, protože je to problém. Já si do svého podkrovního bytu pořizu klimatizaci. Říkal jsem, že volali mi firmy, které říkali, že jsou nejrychlejší, ale i přesto slibovali nejdřív termín realizace v půlce září. To už jsem říkal. Včera jsem byl na festivalu a volala mi další firma a tak ti posunuli laťku ještě výš, jo. Jako moc příjemný pán volal, pravděpodobně majitel, od Opavy od někud až kousek a říká: dobrý den, pane Pernický, vy jste tam tady psal e-mail, že potřebujete do svého podkrovního bytu klimatizaci, vychladit dva pokoje, jasně, není problém, to uděláme, to zvládneme a bude to i jako celkem rychle na to, co se teď jako děje. Tak jsem čekal, že řekne třeba přijedu za 2 týdny. Mm-hmm. Tak frajer mi řekl, že je schopen se na ten byt přijet podívat teprve někdy na konci srpna, ale že jako je to rychlovka a že jako do konce září by to mohlo být hotové.
1: Mm-hmm. Takže si poděkoval, pořád řekl, jako, že to máš a zařízeno, čau.
0: Pořád ta samá pohádka, prostě klimatizace jsou problém.
1: Ty, a nakolik taková klimatizace do tvého stodolního bytu podkrovního 2 pokoje vyjde? Jenom
0: zhruba
1: pro mě orientačně.
0: 25 třeba tisíc. 20, 26, 25.
1: Velká bednička?
0: Je to poměrně velká bednička, není to úplně taková ta malinkatá, jo, ta ti vychladí tak možná koupelnu jenom, ale víš co, je to jako dobrá investice, já jsem o tom mluvil se spousty známých, kteří už mají klimatizaci a říkali, vždycky mi řekli, byli jsme blázni, že jsme si ji nepořídili už třeba před 10 lety.
1: A kdyby náhodou, protože ten byt není tvůj, že jo? Takže kdyby ses náhodou rozhodl, nevím, skončit jinde, oženit se, přestěhovat se do jiného města, tak tu klimatizaci si jako
0: můžu
1: svoje měnou budeš tahat sebou. Jo?
0: Můžu si vzít sebou. Je to
1: bude
0: tak.
1: Tvoje nevěsta mít radost. No. Ale co máš, nic, ale já jsem chudý jak kostelní myš,
0: ale mám
1: pozor,
0: klimu.
1: Mám klimatizaci.
0: Jo, i tak to může být. Prosím vás, pokud je tady někdo, kdo má ve svém bytě nebo domově klimatizaci, tak prosím vás, dejte mi vědět, jestli je to opravdu tak dobrá věc, jak se o tom říká.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: Klidně nějakou vychytávku, jako jak ji používáte. Jestli vychlazujete jako non-stop třeba na 22, nebo pouštíte jako nárazově, jak to máte? To mě zajímá. Dejte vědět, za chviličku pokračujeme dále, Fastboy nebo třeba DJ Antoine, to všechno zazní. Dobré ráno.
3: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
5: Bon appetit. Bez nadbytečných kalorií.

0: pánové, náš moderátor Fresh Radia, pan Honza Pernický,
1: ano.
0: Perník neboli, si pořizuje klimatizaci, přírůstek do rodiny očekává někdy v průběhu srpna.
1: Je to životní investice, jo, jako určitě ano, určitě se musí říct, že je to moje životní investice.
0: Pro tebe určitě. Kutil domácí má tu vychytávku, kterou jsi chtěl rady a tipy od lidí našich prešáků. Čus, přes noc otevřu okna a nachytám chládek, přes den zavřené okna, zatažené závěsy a v největších vedrech 27-28.
1: Jakože nemá klimatizaci. Chápu to správně? Asi jakože nemá. No
0: to
1: nebo
0: je to
1: má,
0: možné,
1: protože
0: že nemá.
1: Otevírá v noci okna a přes
0: a nebo,
1: den je
0: nebo
1: zavírá.
0: Nebo chladí na 27 na 28.
1: To je blbost. No i když jako proč by ne, mohlo
0: no,
1: by.
0: A on ti to ujasní určitě.
1: No, tak jo,
0: pak okay. Tady máme další tipán, je to od Honzy.
1: Ten klimu mít bude, podle mě.
0: Jo, a doporučuji ti kouknout i na druhou ruku, že tam mají docela jako fajn kousky
1: okay.
0: Za dobrou cenu.
1: Tohle mě nenapadlo, jasně, dobře. Jo. Ale víš co, u mě je to větší práce tu klimatizaci nainstalovat, protože bydlím v domě z první republiky, patří do chráněného seznamu domů Ostravy, jo, a my nemáme úplně tak povoleno mít ten chladící výduch jakoby na přídě toho domu, do ulice.
0: Chápu.
1: Musí být jakoby ve vnitrobloku.
0: Dobrý, prosím tě, jinak ti radí, že je fajn, když to nějakým způsobem cykluje někde mimo sedící, spící osobu. Jo, ten program.
1: Jasně, no jasně, ok, jasně,
0: tak,
1: dobře, dobře.
0: Klimu máme, mobilní jenom, hadit se z okna a stačí to nicméně, do podkrovního bytu bych určitě šel formou nějaké jednotky venku.
1: Jasně,
0: ale
1: to
0: tak,
1: jako bez pochyby.
0: To ještě za 25 tisíc prý ještě neviděl, co ty popisuješ. Pozor na spotřebu, celodenní provoz, klimatizace, je to docela dost drahé.
1: A pozor, já jsem viděl dokonce i levnější Martin. Klimatizaci, jo, já jsem viděl klimu i za 18 tisíc, takže mě neberte, no a dost,
0: jasně, ale to ti přijde,
1: neberte mi iluze tady.
0: To ti prosím tě přijde nějaká paní ze spodu, ze stodolní a bude u tebe mávat vířem za ty prachy. No, a kutil domácí nemá klimatizaci, tě přesňuje, jo?
1: A víš co? A klidně ať paní s vějířem přijde, mi to stačí.
0: Ale za 18 litrů na noc ti to přijde možná dělat taky.
1: A kdy máš volný termín?
0: A kdy chceš. Klidně v zimě, že se to ty...

0: Jo, jo, už se to blíží. Toto je Shakira, Cardi B a Punteria. My ale máme na hodinkách 7.41. Moni, co to znamená?
1: Že Jirka, zároveň také Petra, zároveň i Aleš by se měli hodit doktoru a do pohotovosti, mít svůj mobilní aparát připraven někde v blízkosti, ať jsou rychlí v pohybu, protože pak, když zavoláme jim jejich číslo a oni to zvednou, tak vyhrajou 2000 do Ondráše.
0: Tam to není, jsou finalisté. Tam není jako víc co vymýšlet, takže my jenom říkáme, že už se to blíží. Za chviličku voláme, buďte s námi. 2000 korun do Ondráše za chvilku rozdáváme.
1: A ukáže kolo štěstí, který z nich bude výhercem celého týdenního klání.
0: Je to
1: jestli
0: tak?
1: Jirka, nebo Petra, nebo Aleš.
2: Aha. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Roman samozřejmě držel v ruce pivo, Radegast, jo, tak to pochopitelně. A tak jsme si tak jako povídali, říkal, stav se na jídlo, teďkom vaříme výborně, já prostě to miluju, tu naši kuchyň, říkám, Romane, já vím. Teď jo. Tak je to takové potvrzení od samotného majitele, že opravdu ten, kdo dneska vyhraje 2000 korun do Ondráše, si vážně, ale jako vážně pochutná. 100%.
1: Jdeme na to, Jirka, Petra a

0: Dnes vyhrál Aleš Jupí.
1: Aha, tak jo, tak mi dej chviličku, já tady vyselektuju číslo Aleše.
2: Tak kolo štěstí. Kolo štěstí rozhodlo, není o čem, Aleš je vítězem 2000 korun do Ondráše. Pozor, důležité je, aby zvedl telefon v rámci toho časového limitu.
1: Jo, prosím tě, tak vytáčíme.
3: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Vytáčíme. Musí to zvednout dříve, než uslyšíme páté zazvonění. Tohle bylo druhé. Třetí. Čtvrté. Ještě zkontroluji, že mám dobře číslo, jo? Jo, je to dobře.
2: Tak poslední, jo? Výjimečně poslední zazvonění. A nic.
1: Tak co? Jo, zkrat?
2: No, tak nic.
1: Nic, no, vypadá to, že...
2: Tak točíme dál.
1: Počkej. Ty jsi to už stáhnul, jo?
2: Halo?
1: No, tak nic. Nic. No tak nic, tak druhá volba. Tak
2: já to roztočím znova, jo? Mm-hmm. Tak pozor, točím znova.
1: To si dávaj na čas.
0: Dnes vyhrála Petra Jupí.
1: OK, tak... Jupí po druhé.
2: Jupí, tak pojďme.
1: Jdeme na to.
2: Vytoč, prosím, Petru.
1: Tak.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Petra se vytáčí.
2: Tedy znova dáváme časový limit, voláme Petře. To je drama.
1: To je?
2: To je drama.
1: Byl druhé, že, myslím. Mhm. To snad není možné. Mi
2: řekni,
1: on
2: to nakonec vyhraje Petr. Ne, Jirka. Počkej, Jirka.
4: Ahoj, tady Petra.
2: Peťo, dobré ráno. Jestli pak víš, proč my ti voláme, protože to není to jen tak náhodou, není.
4: Já doufám, že to je dobrá zpráva, půjdeme se napapat.
1: Přesně tak, vyhrála si 2000 voucher do restaurace Ondráš ve Svědnově.
2: S větším nadšením, Moni. S větším nadšením. Vyhrála
1: si
2: dvojku do Ondráše.
4: Skvělý, máme rado.
1: To nadšení mělo přijít až teď, protože jsem chtěla říct, že to jako nebylo na první pokus, ale díky Alešovi, který ti to takhle podstoupil, protože nevzal telefon, tak to náleží tobě. Moc ti gratulujeme, přijeme dobré pošušňáníčko.
4: Děkuji moc.
2: Tak jo, Péťo, vydrž na telefonu, dořešíme zbytek mimo éter, měj se dobrou chuť, ahoj.
4: Děkuji, ahoj.
2: No a nebojte se, příští týden kvíz naopak bude a opět bude o nějakou tu zajímavou cenu. Tak dobrou chuť příští týden.
3: Kvíz naopak.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: V Ostravě dneska spíše oblačno, teploty od 31 do 33 stupňů Celsia. Později odpoledne i místo lokální srážky. Na horách dneska proprší více a maximálně do 27 stupňů.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Dobré ránko přeju i já, pojďme si dát zprávy. 2 minuty po 8 hodině mobilní operační laboratoř poprvé dorazila do Ostravy. Kamion, který funguje jako moderní operační sál, přímo na parkovišti městské nemocnice Ostrava si ortopedi osvojují nejnovější postupy, aniž by museli odjíždět na specializovaná školení. Intenzivní vzdělávání lékařů umožní nemocnici zvýšení počtu operací i další rozšíření nabídky moderních zákroků. Ostravské Dolní Vítkovice zaplnili fanoušci hudby. V industriálním areálu probíhá světový festival Colors of Ostrava. Nabízí více než 100 umělců i bohatý doprovodný program. Festival bude v Dolních Vítkovicích ještě dnes a zítra. A dnešní den nabídne například českou kapelu Tata Boys či obrovského headlinera Mobyho. Velké množství chválihodných komentářů zaplnilo sociální síť Facebook ve středu večer k přistání záchranářského vrtulníku v Opavě. Ulici u švédské kaple pilot přistával doslova na milimetry přesně mezi panelovými domy, aby mohl pomoci seniorce po infarktu. I když lékaři na místě dlouho bojovali o její život, zachránit se jí bohužel nepodařilo. Při výstupu na nejvyšší horu Evropy Mount Blanc zahynuli v noci na středu 2 čeští horolezci. Jednou z obětí neštěstí byl uznávaný profesionální horský vůdce a ostravský rodák Pavel Žovka. Tolik zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
2: 3 minutky po 8 hodině zdravíme všechny řidiče, kteří jsou fresh a fresh poslouchají. Pozor si dávejte, v Ostravské ulici ve Frýdku místku osobní auto tam srazilo cyklistu. Na místě je policie a záchranná služba, doporučujeme Ostravskou ulici obět. Pokud jste v Havířově na ulici kapitána Jasioka, tak si dávejte velký pozor. Na místě jsou 2 sražené osobní vozidla, tady v prostřední Suché se tvoří kolony, doporučujeme obět to kolem střední školy, takže ještě jedno. Připomínám Havířov, prostřední Sucha, ulice kapitána Jasioka. No a připomínám znova dopravní nehodu na dálnici D1 ve směru na Ostravu, 317,5 km, je sražená dodávka a nákladní vozidlo, je to na úrovni čerpací stanice, tak pokud jedete kolem, počítejte s tím, že dost pravděpodobně ještě stále budete dálnici projíždět jedním jízdním pruhem. Opatrně, na další informace můžete nám klidně psát nebo volat na telefonní číslo 773371036.
0: Doprava?
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Bon appetit.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: 6 minut aktuální čas. Dobré ráno vám přejeme.
1: Nazdar.
0: Nazdar.
1: Nazdar, fotbaloví nadšenci. Tak v sobotu, jo? V sobotu. Konečně někdo z vás bude mít radost, že si vsadil dobře. Další polovina bude plakat, že si vsadila špatně, ale tak to prostě
0: Tak
1: je.
0: Já myslím, že to je až v neděli, takže už je to v sobotu.
1: Ne, je
0: takže
1: to asi
0: zítra.
1: V neděli. Ne, je to v neděli.
0: Tak kdy?
1: Já jsem si jenom jako myslela jsem víkend a špatně jsem zvolila den. Já myslím, že se hraje 19. července, což by mělo být teda neděle. A bude hrát Španělsko Argentina, říkám to správně?
0: Ano, finále je mezi Španělskem a Argentinou. Muni, já vím, že ty si přestala fandit ve chvíli, kdy vypadly Češi.
1: Jako ale... upřímně, já jsem ani pořádně nezačala, no, protože fotbal není zrovna sport mému srdci blízký natolik.
0: Já to mám stejně.
1: Abych jo, byla jako zahlcená a věděla, kde se co kopne.
0: Pohodě.
1: To jako ne, jako mám to ráda, ale nejsem určitě jo. Nemůžu se považovat za
0: já ti rozumím.
1: Jo, chápeš.
0: Já ti rozumím, já to mám úplně stejně. Takže kdyby jsi teda měla vybrat a musela si někomu fandit, tak je to Španělsko nebo Argentina s Lionelem?
1: Já mám blízko ke Španělsku. Jsem tam každý rok.
0: Sí?
1: Jo, sí je Itálie.
0: A i španělské
1: sí. Jo, fakt? Mm-hmm. Jseš si jistý?
0: Jsi 100% jistý.
1: Sí,
0: jsou to románské jazyky oba dva, takže vím to na 100%.
1: Ok, protože sí, já jako favor. Španělsky neumím, takže se s tebou hádat určitě nebudu.
0: Já jo. Ano. Tranquilo, tranquilo.
1: A to bylo?
0: Uklidni se.
1: A španělsky nebo italsky?
0: Španělsky, tranquilo.
1: Dobře, budu ti muset věřit. Takže Španělsko je odpověď na tvou otázku.
0: Sí.
1: Dobře, a ty?
0: España.
1: Takže taky.
0: Sí.
1: Jste mě nervózní, prosím tě.
0: Proč?
1: Nemůžeš mluvit normálně jazykem našeho kmene.
0: Tak můžu.
1: By ti nikdo nerozuměl, co? Vy se tady vytáhl ten stodolní,
0: právě.
1: Antet stodolní.
0: To vůbec ani jako neotevíráš pusu vlastně přitom, takže tak. Nic, v neděli velké finále, konečně je mistrovství světa ve fotbale za námi, říkám konečně z toho důvodu, že to prostě bylo dlouhé a bylo.
1: Ale víš co, zas na jednu stranu je to něco, co smelovalo i české firmy, byť už tam žádné želízko k ohni nebo v ohni nemáme.
0: Nám to zhořilo celkem rychle, ten oheň.
1: Já vím, ale já třeba znám Viktora, kterému když vyjde tip, a myslím si, že říkal, že taky se vsadil na Španělsko, protože ve firmě jich je asi 50, jo?
0: No,
1: si udělali takového toho sázecího pavouka, kde si postupně vypláceli výhry.
0: Ano.
1: A myslím si, že v tom banku mají normálně přes 20 tisíc.
0: Ty brďo,
1: takže pokud
0: tak
1: by mu
0: škoda,
1: to vyšlo...
0: to jsme mohli udělat i v rádiu, tyjo, možná bych vydělal něco.
1: Tě, myslíš si, že my jsme schopni se dostat na bank 20 tisíc.
0: No, já si myslím, že my jsme schopni víc.
1: My jsme schopni víc, jo.
0: Moni, ty bereš výplatu, já beru výplatu.
1: Když je dáme všichni dohromady, 20 tisíc najdeme.

0: Říkajou tady hlavně vouchery do golfparku Lhotka, kde je můžete vyčerpat podle libosti, buď to na, jako se, myslím, na kurtu jsem chtěla říct.
1: Jo, klidně, hele, nic se z toho nedělej, Moni, víš co, sedni, já to řeknu, jo. Máme nové kamarády, kteří pro vás mají super hodnotné ceny. Vy už jste se přesvědčili sami, minulý týden jsme rozdávali Chocobos, což je mimochodem, já nechci říct cukrárna, ale je to prostě butik s čokoládou.
0: No prostě je to takový jako krámek, kde se budete mít dobře a máme i nové další partnery, díky kterým si pochutnáte, ale to odhalíme až v dalším týdnu.
1: Je to tak a máte se na co těšit, to slibujeme, takže rozhodně buďte nám věrní, protože naopak, vy jste si mysleli, že o prázdninách pojedeme nějaký prázdninový režim.
0: Vůbec.
1: Kde pak?
0: Jsme nasadili tempo.
1: My tlačíme. My to tlačíme. Před
0: očima.
1: Sebou. I očima. Čímkoliv, čím to prostě jde.
0: Tak tlačte s námi, jo?
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
7: Mami, mami, mimino Stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: jako dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno.
1: Hlavně to dneska příliš nehonit, že?
0: Ne, vůbec není jako kam spěchat, přesně, víš. Přesně. Ale co je třeba a co tady dlouho nebylo, je...
2: To nejlepší z rána.
0: Nejen to nejlepší z rána, ale zkrátka a jednoduše to nejlepší z celého týdne. My tady s Mončou vždycky vybíráme, nebo respektive Monča vždycky vybírá to, co jí nějakým způsobem utkvělo v hlavě nejvíc. Co se jí prostě
1: líbí? Je tenhle týden z Colors of Ostrava tady u nás v Dolních Vítkovicích, tak všechno, co mi bude dneska pan Prnický nabízet, se bude týkat festivalu Colors.
0: Je to přesně tak. Monik,
1: můžeš mi říkat Monik, jestli chceš,
0: Tak pojďme na to, tedy mám pro tebe výběr toho, co je podle mě jako největší top na festivalu Colors of Ostrava 2026.
1: Okay, let's go.
0: A ty vybereš jenom jednu jedinou věc. Připravena? Jdeme na to, to nejlepší z rána startuje. Nabídka číslo 1.
2: To nejlepší z rána.
0: Tedy Swims, Mr. Know It All.
1: OK.
0: Tohle je jako hodně vysoce postavená laťka, co si budem. Tedy Swims na hlavní stage vystoupí už zítra, jo? Jen tak by the way.
1: Co nabízíš jako protiklad?
0: Na protiúčet ti přistane Miraj a Trips.
1: Okay. Hele, Miraj a Trips za mě vítězí. Ono to dneska bude hlavně o tom, jaké jsi zvolil songy, že jo, ty tracky jednotlivé.
0: Je to tak,
1: protože
0: ano.
1: Já třeba můžu mít radši v globálu toho interpreta, ale třeba více se mi líbí song jako jiného zrovna.
0: Ne o ty songy, přesně,
1: takže
0: rozumím,
1: tady
0: ano.
1: Já volím, vlastně i tak volím, Miraje a
0: Miraj Nikola. Trips, OK. Jo. Další možnost, a tohle ti podle mě zamotá hlavu, 21 Pilots Rides.
1: Sakra, to je podpásovka od tebe, protože já nejsem fanoušek 21 Pilots, ale tuhle miluju, takže ride. Jsi bláznivý, opravdu.
0: Jo, tohle bylo i na stage jako velké, velké halo.
1: Jsem mimochodem točil v tom kole, jo? V tom kolo točil.
0: Já vím. Ale tak jedeme dále, nepolevujeme, protože mám pro tebe ještě další dvě nabídky. LP Girls Go Wild.
1: Dala ji včera, dala na stage. Nicméně já tuhle od ní nemám jako nejoblíbenější, takže ne, stále zůstává
0: 21 Pilots Ride. OK, dobře, tak jo, tak poslední opět česká věc. Je to jediný interpret, který nevystupuje ze všech interpretů na hlavní stage, ale je to Sofian Mesh. Mona Lisa.
1: Tak. Ty ale pozor, jako děcka včera.
0: Jsem rovnou dítě.
1: Chytit do její sítě. No tak jo, tak 21 Pilots Bridge a já chci Sofiana.
0: Mně se
1: fakt líbí jako Mona Lisa. Fakt jo, opravdu jo.
0: Tak mám radost.
1: Já taky. A včera, a teď ti nevím, ona to byla jiná, se kterou to totálně rozsekal, tu stage, tam kolabovaly ty faninky, takže musím uznat, ať si o ně myslíte, co chcete,
0: jo,
1: o té tvorbě. Tak ono to fakt na té mladé holky a vůbec to mladý kolektiv lidí funguje.
0: Jo, funguje to. I ty se bavíš, to je důležité.
1: Takže Sofiana, jeď dál.
0: To je vše?
1: Jako Sofián vyhrál, takhle skoro bez boje.
0: Ne, je to tak.
1: Aha,
0: tak možná by se hodilo, abychom Sofiána teď dali jako kompletně celého. Tohle je ta nejlepší z rána podle Monty.

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
0: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová. Honza Pernický.

0: Offenbach a Overdrive.
1: Pane Prdnický.
0: Ano, Honi.
1: Kdy vám to v tom srpnu letí?
0: 17. srpna.
1: Tyjo, tak přesně za mě. Počkej, tak to si podáme tlapičku.
0: Díky.
1: Gratuluju,
0: moc,
1: už jenom měsíc do dovolené.
0: Těším se na moře jako blázen, vím, že to potřebuji. A navíc já si, nebo takhle, není žádné tajemství, že nově v mém životě se objevilo něco, čemu se říká divadlo. Je to moc krásná věc s moc krásnýma lidma. Moc za to děkuji. A v září, 17. září, ono to tak všechno hezky prostě zapadá.
1: Za další měsíc,
0: 17. září nás čeká premiéra naší konverzační komedie činohry Tik Tik. Bude to velké, protože to bude premiéra premiér. My to v rámci Bod divadla odstartujeme tímto. Pokud byste chtěli nějaké lístky, rozhodně kupte, promiň, webové stránky boddivadlo.cz, tam si je koupit můžete, pár jich ještě zbývá, ale chtěl jsem tím jenom říct, že pro mě jakoby konec srpna a začátek září bude velmi, velmi náročné období, takže pro mě dovolená na Sicílii, jo, musí to být.
1: Sponzorem dnešního ranního vysílání bylo Bod divadlo.
0: Webové stránky boddivadlo.cz.
1: Skončil jsi?
0: Ano,
1: ty,
0: počkej, ještě musím.
1: Jo, bezva. A teď ta myšlenka, kvůli které já jsem vytáhla dovolenou tvou na Sicílii. Ty
0: ano.
1: Tam jedeš za měsíc, ale v současné chvíli, v těchto dnech, Sicílii okupuje kráska světového formátu. Zpěvačka taky pevná herečka. A
0: pevná, hlavně pevná.
1: Pevná, ale i jako pořádně.
0: Drží to tam, kde to má držet.
1: Nabito, hlavně ano. Zadní oblasti J-Lo. Takže Jennifer Lopez je teď na Sicílii.
0: No.
1: Máš s ní nějakou domluvu, aby tam ten měsíc vydržela?
0: Jo, jsme domluveni. To je, tohle je naplánovaný, my tam máme nějaké schůzky a my už plánujeme v rámci Bod divadla film, který budeme natáčet. A on, ne, hlavní ne. Má takovou vedlejší roličku, jenom aby se jako neřeklo, tak jsme se domluvili a právě potřebujeme dořešit všechny ty jako náležitosti a okolnosti, tak jsme si řekli, že si dáme Scuka na půl cesty.
1: A prosím tě,
0: a
1: proto Sicílii. A čeho se bude ta role týkat, nebo takhle, čeho se bude ta hra týkat?
0: Ne, to není hra, to je
1: dobře,
0: film, to bude točit film.
1: A hlavním hrdinou nebo hrdinou?

0: Hrdinkou bude kdo?
1: Hlavním hrdinou jsem já.
0: A jasně, ale nějaká postava, charakteristika té postavy.
1: Mojí.
0: No nevím, nebo to je jiné hlavní hrdinky.
1: Já budu takový ten namakaný prostě svalovec, který jako odmítá holky. Jo, odmítá jich jako pořád několik, protože těch holek má jako hodně, protože prostě vypadá dobře.
0: A člověče, a science fiction koukám. Formát z komedie.
1: A J-Lo,
0: to má přesah, no?
1: J-Lo bude taková, ta, která se do mě zamiluje a bude strašně chtít, ale ví, že na to prostě nemá.
0: Takže jo? Vlastně i komedie beru zpátky.
1: No, takže tak to bude a v kinech od 17. září 2028. Jo, je to vedlejšáček, ta její role, neboj se.
0: Jo, určitě v pohodě, to hlavně máme já bez tak.
1: No, tak kdo jiný, prosím tebe.
2: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.
1: Tak jen tak, abyste byli v obraze a věděli. Užijte si víkend, mějte se krásně, buďte na sebe opatrní a v pondělí se na vás budeme těšit. Ahoj!
0: Ahoj!

0: Habaneros.
1: Zapískej.
2: No LP to není,
0: pasta.
2: No. Pasta.
1: No LP teda.
2: Ne, LP ani zdaleka.
0: Počasí.
3: Počasí.
0: Počasí.
3: Počasí.
1: Dneska nejvyšší maximální teploty v Ostravě 31 až 33 stupňů Celsia. Teď ještě polojasno, později odpoledne, ale spíše oblačno a s možností i dešťových srážek těch lokálních. Pokud se chystáte dneska na hory, tak doporučujeme sebou pláštěnky, protože tam by pršet mohlo o něco více. Maximální teploty kolem 27 stupňů Celsia.
0: Fresh
3: zprávy.
0: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
2: No a ve zprávách budeme pokračovat v tom, jaké bude počasí po víkendu nebo už teda během víkendu. O víkendu vtrhne do Česka studený vzduch, který srazí teploty pod letní 25 a přinese nečekaně chladné noci. Chladnější počasí by mělo vydržet i příští týden. Kradl kabely na staveništi budoucího divadla na Černé Louce v Ostravě. Jednáním muže se tak bude zabývat příslušný správní orgán. Muž tvrdí, že nemá práci, narodilo se mu dítě a chtěl si přilepšit pár stovek. Mobilní operační laboratoř poprvé dorazila do Ostravy. Kamion, který funguje jako moderní operační sál. Přímo na parkovišti městské nemocnice Ostrava se ortopedi osvojují nejnovější postupy, aniž by museli odjíždět na specializovaná školení. Intenzivní vzdělávání lékařů umožní nemocnici zvýšení počtu operací i další rozšíření nabídky moderních zákroků. Ve Frýdku Místku společně s prázdninami odstartovala závěrečná etapa rekonstrukce světelného signalizačního zařízení na křižovatce ulice Revoluční a Brůzovská. Modernizace této klíčové křižovatky ve Frýdku skončí do konce července. Baník míří k poslednímu testu do Trenčína. Zápas proběhne v sobotu, tedy zítra. Pro některé posily to bude první možnost hrát v dresu fotbalového klubu Baník.
0: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
1: A zdravíme řidiče frešáky v metropoli na cestách. Díky moc, že posloucháte. Pozor na 71,5 kilometru dálnice D48 ve směru Bělotín a Český Těšín. Tam havarovalo osobní auto, stojí překážka na vozovce, jezdí se pouze jedním jízdním pruhem. Opatrní buďte taky v Ostravské ulici ve Frýdku Místku, kde se stále vyšetřuje dopravní nehoda osobního auta a cyklisty. Na místě je policie, projedete se zvýšenou opatrností a 100% se zdržením. No a s lehkým zdržením ještě stále počítejte taky v Havířově v ulici Kapitána Jasioka, kde se před hodinkou srazily dvě osobní auta.
0: Doprava?
3: Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Best of Fresh.
1: Michaela a Marek, rychlá rota.
2: Dneska to dáváme v cukuletu.
1: Dneska to dáváme v cukuletu. Vy jste velmi aktivní, protože jsme tady rozbírali téma nejen našeho ostravského jazyka, naší ostravštiny. Pomalu jsme se potom dostali třeba ke štramplím a k tomu, jak jsme byli nuceni nosit, co všechno se nám s tím dělo. No a teď jsme se ještě dostali k dalšímu tématu, a to nošení věcí po někom, jo? Mm-hmm. Protože tady právě ještě jeden náš posluchač, byl David. Tak toho strašně štvalo, že musí jako nuceně nosit oblečení po někom z té rodiny, že jak byl nějaký nejstarší bratranec, sourozenec, tak ty jsi to po něm věděl, dokud to ještě bylo jako funkční. Mm-hmm. A toho strašně štvalo, že to nenávidí doteď, no. Že má z toho noční můry a že Tome, ještě tady vzkazuje tomu Tomášovi, Tome, díky za dnešní noční můru. Takže Tome, tady tě zdraví David ještě.
2: Tome, já tě zdravím taky a to není úplně to nejhorší. Víš, co je úplně to nejhorší?
1: Já to taky nevím, co.
2: Když musíš nosit věci po zemřelém.
1: Máš tu zkušenost?
2: No jistě.

0: Alešův old school. Alešův old school.
1: Joe Paquetelias Prince Ital Joe odešel předčasně v 38 letech. Vydal jen jedno album, pak si dovolil vydat ještě remix celého prvního alba, ale hity jako Happy People, Life in the Street, ale třeba United z 94. znějí dodnes. Ještě nutno podotknout, že mu v jeho písničkách zdatně sekundoval Marky Mark, tedy Mark Wahlberg. Ano, ten herec. My si dnes dáme Šťastné lidi.
0: Alešův old school.

0: tady rádiu. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Best of Fresh.
1: Marci, tak ještě jednou, jsme hrozně rádi, že jsi zase vylezla z lesa a že jsi se dokázala během hodiny a půl, si říkala, z Hrabůvky dostat do centra.
2: Tak do Hraba, doslova.
1: Zkus nějakým způsobem to trošku přiblížit, pojď.
2: Já nevím vůbec, kde začít. A musím tě opravit, ty jsi to prezentoval jako v podstatě správně, takže výherce, který tady reagoval na to, že jsem nastoupila na špatnou tramvaj, v podstatě ano, protože ty jsi to tak uvedl, ale v podstatě ne, Marku, protože na tom místě, kde já jsem v té chvíli stála, tak tam žádná jiná tramvaj ani jako nejela. Takže to byla jediná tramvaj, která tam jako projížděla, takže já jsem na ní musela nastoupit. A ač jsem věděla, že jede na ten hranečník, tak mi nezbývalo nic jiného, než jako snět.
1: Já ti rozumím. Jo, tak lidi, sorry, že jsem teda vás mystifikoval, ale už je to uzavřeno, ta soutěž. Nechme to být. Stejně jste všichni řekli, že to je pravda, tak je to jiné.
2: Jo. Do toho samozřejmě prázdninové spoje, že jo, takže to jede jednou za 20 minut, takže pohodička. Ale já úplně, když zajdu do podrobna, prosím pěkně, tak víš, kdo za to všechno může?
1: Ne.
2: Umělá inteligence.
1: Tak kecej. Best of

0: Milénium Lumíra Moškovského. To musíš slyšet.
1: 19. června roku 2000 francouzské duo Mojo vydává single Lady, Hear Me Tonight. Postavili ji na samplech jednoho z hitů velmi slavné diskotékové kapely Chic z 80. let. No a track se okamžitě projevil tím, že byl v hitparádách v Evropě a Americe a stal se symbolem French House Music. Mimochodem časopis Billboard zařadil tuto skladbu do nejlepší stovky tanečních skladeb všech dob.
0: Milénium Lumíra

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: taková vlastně, když tak poslouchám sama sebe, parodie na slavnou tu pecku zvanou Vogue, kde v tomhletom podobné, nebo v téhleté podobné dikci letěly ty jména, že jo, Marlon Brando, Jimmy Jean, Undercover of the Magazine. No jo, my pamatujeme, my co víme, my pamatujeme.
1: Doprava. Doprava.
0: A co víme taky je, že jedna, který páteční dobré dopoledne, a druhá, dvě nehody v regionu nás aktuálně trápí, obě na relativně rychlejších cestách. Jedna je na Opavsku na spojce mezi Slavkovem a Litultovicemi. Tam se řeší komplikace dvě osobní auta. A druhá na dálnici kolem Těšína ve směru jakoby z Polska na Frýdek na úrovni toho těšínského obchvatu, no obchvatu, toho objezdu kolem Těšína po dálnici. Tak tam zase nákladák to nějak nedal.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: JJ na Fresh Radio každý všední den od

Víceméně nám končí třetí prázdninový týden. Je zvláštní, že když člověk už dávno odrostl škole, tak stejně tu atmosféru těch prázdnin pak nějak povědomě vnímá a zase to všechno zohledňují, jakože teď jsou prázdniny a to a tak. Tak nevím, co jste stihli zatím vy, já naprosto pracovně, jak to bývá zvykem, že jsem ani nikde nebyl. Ale co jsem aspoň tak jakože zajímavého, tak tento týden se konečně objevila pro nás jabkaře, nebo jablíčkáře, volně dostupná první beta iOS 27, tak jsem to v pondělí nainstaloval, týden to testuju a normálně jsem z toho takový jakože trošku smutný, protože vždycky zatím každá změna iOS byla viditelná i v nějaké grafice, ale teď normálně nepozoruju zatím žádnou změnu. Jediné, co se dá trošičku štelovat, je jakýsi zase varianta toho skleněného pozadí, potažmo popředí. Ale to mě osobně nějak neoslovilo už ani v té minulé verzi, takže teď je to jenom jakoby vylepšení té loňské novinky. Jinak pamatuju pár let zpátky s každou aktualizací jiný design, jiné ikonky, jiné tvary, jiné možnosti. No asi jsme se dostali v rámci těchto věcí na maximální možné maximum a už v těch telefonech není co vymýšlet. A na druhou stranu taky chápu, že jenom protože je nová aktualizace, tak třeba ze čtvercových ikonek udělat trojúhelníčky, to by bylo divné. Ale mělo by to své kouzlo. JJ.

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: Nevím, jak, co se týče počasí, je tomu aktuálně u vás, tedy pokud nás posloucháte někde úplně jinde, ale mám dobrou zprávu pro ty, kteří nemají rádi to horko a naopak by uvítali nějakou změnu, tak je tady nejnovější čerstvá předpověď, nebo předpověď, spíš už takové varování. Do Česka míří studený, zase nějaký studená fronta, to se vědělo, ale teď podle nejnovějšího modelu, který se zveřejnil před chvilkou, to vypadá tak, že nejvíce by mělo pršet a kroupovat na východě země, to znamená u nás konečně. No pravda, předčerem nebo kdy tady zase trošku pršelo, ale pořád prší málo, je třeba to dohnat, tak trošku romantiky možná dneska užijeme.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

A dalo by se sportovně říct, že máme ještě takový povymledovnový týden, navíc s tou sladkou českou šláčkou na dortu, pomyslnou. A je tady výrok naší nejslavnější tenistky všech dob, Martiny Navrátilové, která samozřejmě už je spoustu let americkou občankou, ale pořád je to v podstatě česká, hrdě se k tomu hlásí. A ta už několik let navrhuje zrušení při tenise, při podávání dotyku. Zrušení jakoby, jak to říct, prostě když je takzvaná teč, nebo let, jak se říká v tenise, tak je se opakuje podání a ona to chce zrušit, protože říká, že v naprosté případě, naprosté většině případů, ta teč prakticky nemá žádný význam. Samozřejmě, když ten míček zpomalí, no tak jako zase na druhou stranu ten tenista má čas na to zareagovat. Ale jinak při tom letmém dotyku vůbec nemůže ovlivnit trajektorii té střely. No, já bych si, jakožto amatérský tenista před mnoha a mnoha staletími, dovolil malinko opanovat, protože samozřejmě, když to nehrajete jako první ligový hráč, tak ta teď je ve vašem případě dost častá. A u toho podání vám nazbírá spoustu bodů, protože tím, že ta teč naruší tu trajektorii, která pro ty špičkové tenisty je neznatelná, tak pro nás lázeňské amatéry je velmi zásadní. Fresh Radio.

0: oslavit výročí svatby stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

Tak jsem si včera, dám ještě jedno sportovní téma, tak jsem si včera řekl, podívám se ze záznamu na ten druhý fotbal, že jo, Anglie versus, no, teď mám okno, Argentina. A jelikož jsem u něj asi po 3 minutách usnul, tak chápu, že to asi moc záživné nebylo, ale samozřejmě na záživnost se nehraje, hraje se na výsledky, finalisty jsou jasní, datum finále je jasný už spoustu měsíců předem, ale je tady nová zpráva, kterou jste možná zaznamenali, možná ne, a ta se vztahuje právě k finále, jednak jsem si myslel, že ten zásadní problém je, že se chce podívat i samotný Donald.

0: cestuje je klasifikováno jako nezdravé, no, tak asi to bude zajímavé, jak to finále dopadne. Tam je tolik překvapivých věcí, že jo, počínaje Donaldem, potom tou mezipoločasovou show, která vlastně nikdo ještě oficiálně neřekl, jestli bude trvat 15 minut, nebo 30 minut, nebo 22 minut. No, uvidíme, v neděli se to rozlouskne.
1: Posloucháš Fresh Radio!

0: Francisco. Doprava. Doprava.
1: Tak, ještě pořád platí upozornění na nehodu, která je na Opavsku, konkrétně mezi Slavkovem a Litultovicemi, kde možná potrátí už jenom následky nehody. No a dvě nové přibyly, obě na relativně exponovanějších místech. Takže jedna je na Novojičínsku, jo, jsem přemýšlel, kam patří Kopřivnice, Novojičínsko, takže Novojičínsko. V Kopřivnici, když najíždíte vlastně od obchvatu směrem k městu, to znamená od Cíkorce, tak tam se řeší nehoda nákladního osobního auta. A další nehoda, asi trošku drsnější, jednoduše řečeno, je tady na ostravské dálnici směrem na Bohumín. Za posledním sjezdem na české straně, ještě to znamená za sjezdem na na Bohumín, poslední odbočka vlastně z dálnice, pak už je hranice, tak u ní je nehoda asi nákladňáku a vyprošťují se osoby.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od 10.

Udělám si takové španělské okénko na téma drogy, ale pozor, protože včera jsem tady rozebíral, že vlastně páni policisté něco čapli na Beats for Love, nějaké, já bych řekl spíš asi vysypali prázdné sáčky. Ale teď aktuální zpráva ze Španělska na téma kokainu, který klesá, dlouhodobě klesá, jo? Už je to celkem běžná droga i pro lidi, kteří na ní před lety neměli. A ceny kokainu klesly natolik, že drogové kartely ve Španělsku kontejnery s těma drogama zakopávají do země a čekají, až ceny zase vyrostou. No, dneska je asi levnější si koupit nějaký koks, než já nevím, třeba knihu. No, to je, to bezesporu. Fresh Radio.

0: Já jsem si teď právě uvědomil jednu takovou hezkou věc v souvislosti s naším studiem, které už vlastně kolik pátým rokem se dá říct, technicky funguje. Že vlastně, když jsme ho studou té před lety stavili v Karolíně, tak trošku nevyšel pult nebo stůl, ze kterého vysíláme. A nakonec jsem musel mého taťku Oslavy nám přijel do Karolíny narychlo uřezat pomoc, protože on tyhle ty věci uměl. Tak jenom chci vzkázat tam nahoru, tati, stůl pořád drží, super práce. Ale teď mám jiné téma a filmové, o tom jsem chtěl hlavně začít. A možná ještě pustím ukázku, jo? Jakože hlavní, no i když tam slovo hlavní melodie, tam žádná hlavní melodie nebyla, to je asi tak jakože největší hudba, která se v tom filmu objevila, jo? Tak jsem zvědavý, jestli nějaký znalec pozná, jo? Dám tomu pár sekund. Jsou to rané osmdesátky mimochodem, jo? Pro nás pamětníky. Melodie, kterou bych pojmenoval Kočka se prošla po klavíru. A dáme si to ještě jednou. Zase na druhou stranu díky tady tomu jednoduchému motivu, který asi nikdy nebyl, by se to poznat dalo, ale já třeba, a to jsem fanda, bych to nevěděl, tak už to můžu říct, Lesní duch, jo? A nebo Smrtelné zlo, že jo? Záleží, který překlad se používá. Film, který v podstatě na počátku 80. způsobil celkem solidní bouři ve sklenici. A byl to skvělý horor. A dokonce u mě osobně mám na něj vzpomínku, že to bylo asi první video tehdy na VHSkách, když začínali v 80. videa a videokazety. To mi bylo nějakých, tyjo, 12, 13, když jsem viděl Lesního ducha a do dneška z toho mám v podstatě psychické trauma, protože jsem se bál úplně šíleně. A to jsme seděli banda asi 4 podobně starých vlastně spolužáků v bytě a koukali na to. Ti tvrdáci samozřejmě, ti se tvářili takovým tím úsměvem přes zuby, jakože my ostatní jsme se tam fakt jakože klepali. Ale dali jsme to dokonce. No a proč to téma? Protože teď ve čtvrtek jde, nebo šla už vlastně do kin další nová část, dneska už franšízy, která se jmenuje, tuším, tam je něco s ohněm, jo. No nespomenu si. V plamenech, skočilo mi to ještě, v plamenech. Tak jsem si teď dal včera a předčerem ty staré díly. Dvojku najdete na onlineu s českýma titulkama, trojku taky, takže v pohodě. Ale jednička nikde normálně není. A jediná, kde jsem ji viděl, tak zase na nějaké té službě, která letos funguje, za rok může skončit a to prostě nechcete platit. Já bych třeba to 5 kilo klidně nebo 3 kilo za ten film i dal, jakože se to koupím. Jenomže problém těchto těch služeb je životnost, že? Takže tam prostě máme smůlu. Tak jsem si připomněl dvojku a dokonce jsem zpětně přemýšlel, jestli trojku, kterou jsem si dal včera, vůbec jsem někdy viděl. A co mě zaujalo, tak třeba taková nenávaznost mezi koncem dvojky a začátkem trojky, protože začátek trojky začíná jakoby koncem dvojky, jenomže je trošku upravený jinak, než ta dvojka končí, jo? Ale tak to v té době se prostě na tom moc nehrálo. No a dneska si mám dát v plánu, pak byl ještě nějaký kolem 2.11, 2.13 další díl, no možná potom po víkendu ještě ty zbývající jeden. Ta verze z 2013, kdy to znovu jakože rebootovali tu sérii a byli jsme na ní v kině, tak ta jakože fakt je dobrá. A co jsem četl už zahraniční první recenze, to je 2026, tedy pokračující ságy Lesního ducha. Tedy v českém dubbingu V plamenech, nebo v českém názvu V plamenech, tak prý je taky dobrá. No tak se těším, protože filmy jako Vetřelec, Lesní duch, Démoni, nebo co ještě, Věc od Johna Carpentera, to byly filmy, které mě asi v 80. formovaly a od té doby jsem hlavně na horory. Horory, sci-fička a nějaká ta erotika samozřejmě.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Předpokládám, že ty aktuálně zase o něco vyšší teploty mají určitě vliv i na lidskou psychiku, protože tento týden už několikátá vražda tady v naší zemi, nebo možná pokus. Tentokrát v Praze, jestli jsem registroval dobře, se žena hádala s mužem, jak to tak občas bývá. Byla o 6 let starší, jo, už tohle co naznačuje. Samozřejmě alkoholu to ve velké roli na obou stranách. No a jak, když dojdou argumenty, tak přichází na řadu jiné prostředky, tak chytla nůž a bodla ho. Zatím to vypadá tak, že samozřejmě zranění větší a chlap žije v vozovkách, takže zatím je to pokus, ale samozřejmě to může dopadnout ještě jinak, že? Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Men's Vision Barbers. Barbersalony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho

Tady teď na mě skočila relativně čerstvá zpráva, která se vztahuje k asi nejoblíbenějšímu pivovaru tady v našem regionu, tedy Radgastu. A já bych řekl, byť nejsem pivař, tak to je šokující. Noševický pivovar oznámil, že bude letos rekonstruovat nebo spíše měnit stáčecí linku, která v Noševicích je v provozu od roku 1997. A podle ředitele pivovaru pana Kaňáka už dosluhuje, takže je tam investice za skoro 600 milionů korun. Ale teď to zásadní, po dobu přestavby bude z pivovaru v Noševicích mířit pivo pouze v sudech a plechovkách a lahvová piva se budou vyrábět v Plzni a ve Velkých Popovicích. Takže jakože Radegas z Nošovic už nebude z Nošovic, jo? Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Víkend na chatě. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: DAB FM anebo apka.

0: Dneska dopoledne našeho času téměř, no spíš ještě brzké noci, měla startovat další raketa společnosti SpaceX, tedy Starship. Jenomže těsně před vzletem se zase aktivoval systém automatického přerušení startu, už 13. testovacího letu. A vypadá to tak, že pravděpodobně některé motory se nerozeběhly. Což je u startu rakety celkem zásadní, že? Tak jsem si vybavil slavnou tu scénu, že jo, Jáchyme, pojď, hoď ho do stroje. Pojďme do toho.
1: Vy jste pan František Koudelka, narozen ročník 52?
2: Ano, to jsem já.
3: Naše výpočetní středisko JIH se vám upřímně omlouvá. Zjistili jsme, že kondiciogramy, které jsme vám po léta posílali, nepatří vám, ale vašemu jmenovci, důchodci, Františku Koudelkovi z Příbrami.
4: Když dovolíte, já se toho nektrosil, protože přečinou byla chybná elektronka E13 z našeho podniku Katoda Olomouc.
5: Buď fresh! Fresh! Fresh rádi!

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového pod sluncem, nejenom tady pod sluncem, ale hlavně v našem regionu na cestách nepřibylo, tak možná ještě potkáte následky nehody na dálnici Bohumínské směrem na Polsko. Vlastně na úrovni posledního ale nájezdu mi potom došlo, že tam vlastně se sjedne dá, což občas je trošku chyba, že to tam tak konstruktéři nevymysleli, ale je to tedy ne ten sjezd na Chalupky, ale až ten další úplně před Polskem. A stejně tak na dálnici kolem Českého Těšína se řeší následky nehody.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio.
3: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
1: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Siesta a Radek Erben.
4: Hezké poledne, je pátek 17. července. Tady je Altigo.

0: David Guetta, Nicki Minaj, Afrojack. Tady je Fresh Radio. Hezké poledne, dobrou chuť k obědu, jako vždycky. Je pátek, to je dobrá zpráva. No a možná se chystáte na Colors of Ostrava, na některého ze svých oblíbenců. Co mě zaujalo, já jsem nedávno četl rozhovor s Mickem Jaggerem. V rozhovoru pro New York Times totiž před pár dny řekl něco, co by si měla vytisknout a pověsit nad postel třeba notná část české kulturní scény. Jeho úkolem na pódiu totiž není lidi poučovat, ale dát jim na 2 hodiny zapomenout na hypotéku a na starosti světa a třeba i své osobní starosti. To je, jako kdyby mi z duše mluvil. Tenhle 82-letý frontman Rolling Stones mimochodem společně s kapelou teď vydali nové album, vydávali jsme ho na mistrovství světa ve fotbale a přesně to, co teď řekl, si myslím, že bude platit i dneska odpoledne na Colors of Ostrava. Třeba s Mobim a dalšími. My vás taky chceme bavit a nepoučovat, tak pojďme si dát zase něco fresh, čerstvého. Tady je velmi žádané holandské duo Enatur a Emily Warren. Silver Lights.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: Na Freshi Taylor Swift, čerstvě vdaná paní, a kolem její svatby je stále pořádně živo. Fanoušci totiž, a to jste určitě viděli a slyšeli, vykoupili i něco, co by většina z nás bez váhání hodila do koše. Jeden newyorský umělec například pozbíral odpadky z okolí svatebního místa, například víčka od lahví, obaly nebo dokonce osamělé sluchátko, zalil to do průhledných kostek a prodával jako sběratelské suvenýry. Všech 50 kusů zmizelo během jediného dne. Tak až bude někde zase nějaká svatba známé osobnosti, tak tam nebuďte jako host, nebuďte tam jako DJ, ale buďte ten, který stojí opodál, a všechno to, co vyhážou ven, pozbírejte a potom to prodejte. Dobrý business plán.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
10: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

Velká pecka, One Republic, Apologize, samozřejmě v remixu na Fresh Radio. Chápu, že zpěvák One Republic často vystupuje do půl těla. Jednak má vypracované tělo a za druhé vydržet to v nějakém oblečení na pódiu, to je jenom pro silné nervy, protože je vám horko, tak jsem do půl těla. No a co? Taky bych dneska vysílal nahý, protože nevím jak vy, potím se jako dveře odchlívá a celé odpoledne na Moravě a ve Slezsku to tak bude vypadat. Bude dusno a bude až 32 stupňů. Ale pozor, pokud se chcete schladit, tak právě dneska odpoledne a večer dorazí i sem k nám docela silné bouřky. Díval jsem se, že nárazy větru kolem 70 km za hodinu, kroupy, přívalové srážky, může se to vyskytnout kdekoliv, tak hlídejte si radar, ať třeba nejste překvapeni, že zrovna zmoknete. Fresh Radio jede dále, hezky v suchu a v teple. Becky G za chvíli a teď známá pecka Move. Tohle je Adam Port. 12.34.

0: Krátké srovnání Prahy s Ostravou tady na Fresh Radio. Jsem si teď četl článek s Albertem Čubou a on říká, že všechno důležité je v Praze. Jenomže právě ještě doplňuje Albert Čuba z divadla Mír, ano, doplníme, že třeba podle něj se dá špičkové divadlo dělat i v Ostravě a ještě na něm vydělat. Zatímco v Praze se divadla často konkurují doslova přes ulici, tak tady u nás na severu je podle Alberta pořád obrovský prostor pro růst. A když vidíte, jak rychle mizí vstupenky třeba do divadla Mír, asi na tom něco bude. Nevím, jestli jste zháněli vstupenky, ale když jsem se nedávno snažil něco sehnat, tak to nejde. Je všechno vyprodáno. Takže možná už neplatí, co je v Praze, to je nejlepší. Občas totiž stačí jet po dálnici D1 opačným směrem. Takže na D1 zdravíme prostřednictvím DAB Plus a berte to Richtung Ostrava, jo? Díky.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Siesta.

0: All We Do Is Dance. Loot. Tohle je Fresh Radio. 13 hodin 1 minuta. Pojďme se podívat na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Opatrně na dálnici D1 342. kilometr. Tady se vyskytuje ve směru polsko-státní hranice. Překážka na vozovce. Bylo tam sražené zvíře nebo sražená zvěř. Tak dávejte bacha. A ještě v Ostravě na silnici 479 se stala nehoda dvou osobních aut. Dávejte pozor i tam. Šťastnou cestu.
1: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Siesta. Siesta. Siesta.

0: Sting a Marshmallow. Hezká parta na Fresh Radio, co říkáte. To bylo Dreaming a pojďme teď trošku dát dohromady nesourodé styly. Taneční muziku a country, nebo folk, můžeme říct, takový americký folk. Tak do toho se pustil norský Kygo a americký folkař. On se jmenuje Max McNownan a odspíval tento už pátý v tomto roce track od Kyga. Je to taková docela móda v taneční muzice, nesourodý netaneční hlas, zní to klasicky a je tam takový silný refrén. Do skeců, pojďme si to pustit.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio.

Fajnky na Fresh Radio.

0: ranky, jsme v obraze.
1: Počúvate Fresh Radio.

0: NCE. Fresh Radio je s vámi, za chvilku třeba Eminem nebo Alok. A taky se podíváme na takovou ukázku, takový fragment z Bon Appetit, z ranního vysílání, protože Honza s Monikou řešili zajíce, kteří běhají po Ostravě a prý je krmí i řidiče dopravního podniku. Bon Appetit mimochodem vysíláme každý všední den mezi 6. a 9. Když jsme u toho programu, tak po mně Rychlá rota, hrajeme o třeba i vouchery do Golf Park Lhotky, takže Rychlá rota od 14 hodin do 17 a od 17 potom Friday Mix s Lumírem. Program je bohatý, ale jak už jsem říkal, Bon Appetit bude mít za chvilku pré. Mrkneme na ty zajíce.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Letní rande. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: The Real Slim Shady, Eminem, trošku mi připomíná právě Tadej Pogačar, největší hvězda současné cyklistiky Slim Shadyho. No, když se chcete dívat na Tour de France, dneska máte tu možnost, protože zase se jede další etapa a Tadej si všechny doslova do písmene maže na chleba, je neskutečný. A vypadá podobně jako Eminem v té době, když třeba dělal hit The Real Slim Shady. Tak dost bylo Eminema a Tadeje, teď je 13.30, mrkneme se na ty zajíce, co ráno řešili v Bon Appetit. Best
1: of Fresh. Po Ostravě, prosím vás, lítají zajíce. Kam
2: to
1: se
2: hnou,
1: tak Bob a Bobek. A po dvou ve Výškovicích.
2: Čekali.
1: Kousek od sjezdu na nad Proskovice, tak čekali dva Bob a Bobek, aby mě uvítali, popřáli dobrou noc a odskákali pryč. Dneska ráno jdu do rádia tady a Bob a Bobek tady.
2: U fabriku.
1: U fabriku.
2: Tak, hele, nevím. Je pravda, že jsou přemnoženi, to je jako fakt, to se říká. A navíc, pozor, já jakož to mám, mám zkušenost, že často se schovávají ve vozovnách v Ostravě, po různých vozovnách. Jo, tramvajová tady v Ostravě, Ostrava Křivá nebo v Porubě. Aha. Dokonce i autobusy Hranečník, tam je taky spoustu. Oni tam mají jako klid, protože tam toho tolik jako nejezdí. Mhm. Není tam obecně ani takový ruch lidí, takže jim to vlastně jako vyhovuje.
1: A čím je krmíte, protože jak včera, tak dneska ráno, to
2: tak
1: jsou
2: různě.
1: Prostě matci.
2: Někdy guláš. Jo. Co donesou řidiči?
1: S pěti knedlama, já.
2: Co donesou řidiči? Best of
0: Fresh. Tak je nakrmte, prosím vás, pokud tam uvidíte v depu a nakrmte i sami sebe. Teď posloucháte Siestu, já jsem Radek Erben a tohle to je Ava Max Sort ve 13.32.

0: Tempo, posloucháte Fresh Radio, hezké odpoledne teď na cesty, řidičky a řidiči zdravím na opravovaný úsek D1 u Ostravy. Zdržíte se ve směru ze Svinova na Přívoz a dál na Polsko. V tomto úseku zhruba kilometr, dva kilometry je dlouhá kolona, protože se stala v zúžení nehoda, je tady odstavené vozidlo. Děkujeme i Martinovi, který nám napsal na WhatsApp na číslo, které byste měli dobře znát.
1: WhatsApp 77 337 1036.
0: Klidně pište i aktualizace nejenom o dopravě, ale co kde uvidíte, protože je to důležité i pro ostatní. Takže bacha na D1 nejenom ve směru na Polsko, ale i v opačném směru. To trošku vázne, protože v zúžení nechcete mít problém s nějakou nehodou. Tak ať to brzy skončí, poslouchejte Fresh a snad ta nálada bude o to více lepší. Carl Day Jepsen anebo Armin van Buuren. Za chvíli.
2: Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

závodnic, jo? Když jsou ty detaily na jejich jako malinké kalhotky a tak dále, tak to asi nebude už v budoucnu. Impulzem byly právě názory samotných atletek, které přiznali, že jim takové záběry byly nepříjemné a zbytečně je stresovali. I když ruku na srdce, ona to vypadá moc pěkně, ty atletky skvěle vysportované, to je takový balzám pro pocuchané nervy, když máme třeba za sebou náročný den. No nic, tak já jsem zvědav, jak to třeba zítra bude vypadat v Londýně v rámci diamantové ligy. To jim Igor Kmeťo bude zpívat, ona má štýl.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Posloucháte Fresh Radio, vypadá to, že Marek má novou babu, kachnu, kačenku, Kate, dokonce tři na jednou. Poslouchejte rychle Urotu, dozvíte se, jak to dopadne. Hezké odpoledne.
1: Doprava. Doprava.
0: Já ještě doplním aktuální situaci na prodloužené, tedy pardon, na D1 na opravovaném úseku. Není to prodloužená Rudná, ale D1 353 až 359 km. Je to ve směru do Polska. Tam stojí poruchané vozidlo v zúžení a zdržíte se. Je tam docela dlouhá kolona. I v protisměru se jede docela pomalu, tak opatrně. A ještě v závodní ulici v Ostravě nehoda dvou osobních vozidel. Mějte se fajn, krásný víkend, loučí se Radek Gerben a rychlá Rota už je na spadnutí.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Rychlá Rota. Marek a Mikaela.

0: Celý týden všichni čekají na tenhle ten den. Pátek a dokonce 17. července 14 hodin na 10 minut. Začíná rychlá rota a dneska výjimečně opět a zase mám tady nějakou změnu za mikrofonem. Michaela, ta si zůstala někde na kolorsech, dneska tam chtěla jít dokonce strašně brzy, tak Maršela neboli Marsi taky nemohla, říkala, že se nehne z lesa, tak jsem vytáhl ze svojí budky Kačenku.
1: Počkat. Čau, jako já jsem byla až jako třetí volba.
0: Volby královny krásy je, vím, ale volby za mikrofonem, hele, já to beru nějak, jak to jde.
1: Jak to jde? No. Takže jsi na mě vzpomněl až jako úplně v ten největší nouzi, jo?
0: No tak
1: chápu
0: jako,
1: to správně.
0: Víš co, tak já se ti přiznám, ano, je to pravda, ale vzhledem k tomu, že jsi mi před chvilkou řekla, že smrdím, tak nevím, jako no. Tak.
1: Jsme si kvit, je to v pohodě.
0: No tak jo, takže začíná rychlá rota, jdeme na to.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: to neuvěřitelné, ale všichni, co nás posloucháte, tak se taky ptáte a mě to napadlo hned ta otázka, když jsem jakože tě viděl a věděl jsem, ano, že tady budeš, tak kdy bude Lady Zone?
1: Lady Zone. Jsou
0: Nebo
1: prázdniny.
0: Teda bude ještě Lady Zone?
1: Určitě bude.
0: Najdeš někoho k sobě?
1: Určitě. Já si myslím, že jo, že všechno propukne od září, od nového školního roku, tak jak to bývá u všeho. Prázdniny jsou od toho, aby jsme si užívali, takže si užíváme a od září pojede Lady Zone. Co? Je to dobrý nápad?
0: Dobrý nápad to je, akorát s tím užíváním a tak to tady trošku žeš, viď?
1: Prosím. Já si užívám, já makám.
0: No právě proto, takže si užíváš tím, že makáš,
1: no
0: jo?
1: No jasně, každý si užívá podle svých možností a případně podle zásluh.
0: Podle zásluh.
1: Nemám ty zásluhy, nemám.
0: Nemáš, takže musíš makat.
1: Přesně tak.
0: Tak díky za odpověď.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
10: Rychlá rota!
11: A nebo dva, co nezastavíš.
10: Rychlá rota.
11: S Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Pravda nebo lež? Naše vaše oblíbená soutěž je tady opět. Máme pátek a hrajeme o 2000 korun do Golf Park Lhotka. Lhotka.
2: Golf Park Lhotka,
1: až já se jednou z toho vykuptám. No dobrý, dneska to bude velice jednoduché, protože jsme se s Káčou bavili, kdy bude teda ten tvůj pořád Lady Zone.
2: Přesně tak.
1: A pokládáme otázku opět velice zákeřnou. Je pravda anebo lež, že Lady Zone pořád začne své vysílání opět v říjnu? WhatsApp 77337136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Dobře se u toho vrtí, že jo?
1: Jo, to je dobrý.
0: Samozřejmě Hugel Moving to the Sun a my to jdeme rozlousknout.
2: Pravda nebo lež?
0: Pravda nebo lež? Než vám řekneme, jak to bylo, tak vám pustíme vítěze. Máme hlasovku.
3: A koní si. Bude to v září, je to lež.
0: Tak, super.
1: Správně.
0: Tak to rozlouskni.
1: Rozlouskneme to, no jasně, bude to až už v září, ne až v říjnu, protože jsme říkali, že si dáváme jenom letní pauzičku teďka ještě na nějaké to odpočívání a pak to teda vypukne.
0: Tak jo, takže píšeme do posledního políčka Petra s koncovým číslem 486 a teda Golf Park Lhotka, abych to řekl úplně přesně správně, nezakoktavě, je to o 2000 korun. V příští hodince to tady Káča pěkně rozlosuje a uvidíme, kdo z pěti chlapů...
1: Jo, je to pánská jízda.
0: Tento týden ani jedna žena, jo, kdo teda z pěti chlapů vyhraje. Budeme volat, tak zůstaňte na lince, nebo co?
2: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: vítězi.
1: Jsem zvědavý teda, jestli to zvedne ten dotyčný, ale snad ano. No a vlastně za chviličku už máme tady další hodinku a ty jsi byla na Kolorsech včera?
0: Včera jsem nebyla, byla jsem ve středu.
1: Ve středu jsi byla, dobře, byla. Dobře, tak co se ti líbilo nejvíc a co nejmíň, tak si řekneme o tom v příští hodince.
0: Dobře, okay. Jsem pro. Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: 15 hodin a 1 minuta, hezké odpoledne, pojďme se společně podívat na dopravu. Bohumínská ulice tady u nás v Ostravě, je to na úrovni toho vinného sklepu, který je tam tak jako zabudovaný ve skále, tak je tam dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. Počítejte, že tam je průjezd s velkou opatrností, protože je velice silný provoz, jo, opatrně. A ještě jedna dopravní nehoda je v Lidické ulici, což je tuším Ostrava Vítkovice, a tam jsou v sobě dva osobáci, taky projíždějte velice opatrně, protože jo, jak říkám, je silný provoz, prostě je pátek.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Ocean Drive, samozřejmě Duke Dumont tady u nás na Freshi v 15 hodin na 9 minut. No a my se teda zeptám se tě.
1: Zeptej se mě teda.
0: Když byla na těch kolorsech, co jsi tam dělala, co si pila, líbilo, nelíbilo, koho si viděla, koho si neviděla, koho si potkala, koho si nepotkala, půjdeš tam ještě, nebo už tam nepůjdeš, nebo půjdeš až příští rok?
1: Ještě jednou ty otázky.
0: Nelze, zapomněl jsem. Super. Ty jsi mladší, ty si to nepamatuješ? Dobře, dozvíme se za chvíli.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Marek a Kate dneska na Fresh Radio a samozřejmě rychlá rota, tak povídej něco už o těch kolorsech.
1: Nedělej si těžkou hlavu z toho, že nevíš, na co ses vlastně ptal. Byla jsem tam ve středu,
0: ano?
1: Včera už se mi nechtělo, že jsem byla taková unavená, ale v tu středu to bylo takové spíš odfrknutí od práce, než že by jsem se úplně dívala na nějaké interprety a poslouchala je.
0: Aha.
1: Takže jsme si tak jako ten areál prošli, zjistili jsme, kde co je, kde se co nachází, kde je jaké jídlo, případně kde je jaké pití. Vyzkoušela jsem langoš.
0: Ale předpokládám tak za 220?
1: Nevím, byl mi donesen, takže darovanému koni na zuby nehleď. Takový slabší průměr za mě.
0: Jako ten langoš.
1: Ten langoš, ano. Tak to, nic moc těsto. Těsto bylo samozřejmě domácí, ale nebylo takové to nadýchané, no prostě slabší průměr.
0: No jestli už ten langoš nebyl, tak trošku odleželý, že jo?
1: No tak prostě nebyl dobrý. No, jednoduše.
0: Dobře, dobře.
1: No a potom jsem neokusila drinky, ale dala jsem si vodu, byla jsem taková poctivá, hodná, ano.
0: Ne.
1: A nejsi první, kdo se takhle zdiví.
0: Nekecej.
1: No, nekecám, fakt jsem byla na vodě.
0: Kdo ti oblížil, že nepiješ?
1: Úplně jako nebyli to lidi, ale prostě nepiju, no. Od určité doby mi to dělá problém a zjistila jsem, že alkohol není můj kamarád a piju jenom vodu. A vůbec to nevadí.
0: V tom případě si musíme počkat na nějakou rádiovou poradu a já tě z toho velice rychle vyléčím.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Hrajeme nejlepší o-

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: David, prosím.
1: Tady Marek a Kate, ahoj Davide, Fresh Radio. Harry, proč ti voláme?
0: Ale možná.
1: Tak možná? A teď pomalu a ještě jednou, aby ti bylo rozumět.
0: Jasně, já doufám, že jsem vyhrál do golf parku Lhotka.
1: Ano, přesně tak, vyhrál si 2000 korun do golf parku Lhotka, už jsme tam poslali e-mail, to znamená od zítřka máš na to 30 dnů, aby si buď zahrál Adventure Golf, anebo to prostě propapal v restauraci. A musím říct, že tam fakt
0: super,
1: jako luxus
0: super, neváží, paráda.
1: Je to petelice. Koho vezmeš sebou?
0: Vezmu svou milou, zahrám si Adventure Golf, dlouho se na to chystáme, tak to využijem, příjemně si užitečným.
1: No tak super, takže tak předpokládám, že to nemáš nějak daleko do té Lhotky, že ne? Jsi tady odsud?
0: Kousíček, přes kopec.
1: Přes kopec, no tak takže to je pěšky. Super. Hele, moc krát teda gratulujeme a užij si to.
0: Díky moc, určitě se budu těšit.
1: Měj se fajn, čau.
2: Ahoj.
0: Díky, čau, ahoj.
3: Buď fresh. Fresh Radio CZ.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Tak máme za sebou takové ty povinné části a takové ty povinné věci, které musíme tady v éteru prostě probrat a teď se tě na rovinu zeptám, jak se máš konečně? Po dlouhé době se tady objevila, když jsem tě teda vytáhnul jako poslední možnost.
1: Budeš to pořád opakovat?
0: Ne, nebudu to pořád opakovat, ne. Ale když ty mě k tomu nutíš, tak co mám s tebou dělat?
1: Já ti nutím k něčemu jinému, třeba skočit z toho okna za chvilku, že jo?
0: Ne, to se nestane. Ještě ne, ještě chvilku.
1: Ještě čas.
0: A co vyvádíš nebo nevyvádíš?
1: Co vyvádím?
0: Jak jsi daleko se svým beauty salonem?
1: No, v pondělí chci otvírat.
0: Aha.
1: Snad se to všechno povede, i když...
0: Okna namontována, dveře taky, nebo...
1: Jo, to jsou jediné věci, které jsou na svých místech a ty tam zůstanou, jinak...
0: Podlahy, stěny,
1: přesně, všechno
0: přestěhováno.
1: Všechno se mění a ještě tam nemám nábytek přestěhovaný.
0: Aha.
1: A vybalené různé ty propriety, že jo, a přístroje a všechno, no, ještě se má co dělat. No až a... do konce víkendu, vlastně do neděle.
0: Takže ty už se na ty kolorsy nedostaneš, ty ale se chci... zavřeš asi někde a budeš tam od rána do večera, že
1: no to
0: jo?
1: To bylo ideální, ale vzhledem k tomu, že to nezvládnu sama, tak druhá polovička chce na ty kolorsy, takže já se musím trošičku přizpůsobit, takže musíme udělat někde takový nějaký... No, aby jsme si vyšli vstříc navzájem.
0: Aha, tak takový ten správný mezikus, no.
1: Ano. Ale věřím tomu, že se všechno povede a nakonec v pondělí se salon otevře a všechny budu moc přivítat.
0: Já znám jedno médium, kde by si mohla dát jakože třeba reklamu, víš?
1: Jo?
0: Fresh Radio.
1: Fakt? Myslím, že Fresh Radio by to mohlo být. Tak já nad tím pouvažuju a třeba to proberem.
0: Dobrý.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
10: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: 16. hodina je tady, hezké odpoledne, koukám na ty dopravní servery a vypadá to, že v Moravskoslezském kraji aktuálně není žádná dopravní nehoda, tím myslím jako, že nová.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: stále nejsme superstar a ani nebudeme.
1: Jak nejsme?
0: Nejsme. My to nepotřebujeme, my jsme pouze tady rádioví podavači našich historek, našich šílených věcí, co se nám mohly stát a můžou stát a staly se.
1: A nebo taky se nestaly.
0: A nebo se taky nestaly. Ale co ty víš, jako všechno jako může být. Jo. Poslední hodinka, rychlé roty, páteční, za chviličku už taky Friday Mix, ten bude s Lumírem Moškovským, ale my se teď podíváme na to.
1: Na co se podíváme?
0: Co ty vůbec?
1: Ano. No.
0: Děláš celý den, když nesi v tom svém ateliéru.
1: Co? Jak zněla otázka ještě jednou? Jak jsi to myslel spíš?
0: Co, no tak jako, jak jsem to myslel? Ty ráno vstaneš, ano. Neopaříš se čajem, že jo?
1: Ne,
0: to už tu
1: ne.
0: Bylo.
1: Já si dělám kafe.
0: A co děláš celý den?
1: Co dělám celý den? No celý den...
0: Když nejsi tady, jako, když jsme si tady, jako, nenatáčíš ty ten svůj pořád a...
1: Děj se, tak teďka pracuju na saloně.
0: Dobře.
1: To je ten prim, který teďka hraje.
0: Ano.
1: Jinak občas se flákám na nějakých přehlídkách, že jo, to taky víme. Mhm. A nebo se školím, a nebo prostě jenom jsem...
0: No. A nebo dostáváš
1: co?
0: E-maily od sociálky, že ti zvedli platbu? Fresh Radio. We run the world.

0: Úžasná trencová věc, Foreign Angel od Paula van Dyka. No já myslím, že je na čase, aby jsme trošičku představili ten tvůj salonek. Co ty na to?
1: Je to dobrý nápad. Můj salonek se jmenuje Kaskin Beauty Care. Pod Kaskin to najdete úplně bez problému. K jako Kateřina, první dvě písmena, skin jako kůže, takže to dává velice dobrý smysl. A najdete to jak na sociálních sítích, jako je Instagram nebo Facebook. A já mám pro...
0: A co všechno, počkej, co všechno, ano. Než to řekneš, co všechno v tom salonu děláš?
1: Co tam dělám? Kromě neplechy, tak tam dělám samozřejmě klasické kosmetické ošetření pleti, potom i nově maderoterapii obličeje a krku a taky mikrojehličkování, na podzim bude chemický peeling, různé masáže, třeba mikromasáž očního okolí, když někdo potřebuje, a nebo co dámy zrovna potřebují řešit.
0: No a když tam přijde chlap, tak dostane přes zubu.
1: Záleží.
0: Může se stát. Zaplatí.
1: Jestli přijde jenom jako doprovod, jako peněženka, tak je vítaný samozřejmě, ale jinak je to především pro dámy. Takže,
0: kreditní karty bereš?
1: Jo, i s pinem.
0: Perfektní. To je dobré vědět.
1: Mám tam zvláštní přihrádku, nebo bude tam.
0: Jasně. No a teď se tě zeptám, co máš pro posluchače Fresh Radio?
1: Já jsem tak uvažovala a vymyslela jsem, že bych našim holkám, frešačkám, dala 10% slevu na jakoukoliv proceduru. To znamená, jestli přijdou na kosmetické ošetření, nebo si přijdou natočit řasy, nebo udělat obočí, když do vlastně objednávky na sociálních sítích, to znamená do zprávy, napíšou Fresh. Toto je heslo, které vlastně způsobí to, že udělá tu slevu 10%.
0: Jak dlouho ta sleva bude platit?
1: Platí to do konce července, když se objednají, ale samozřejmě se můžou objednat až na srpen. Mm-hmm. Jo, to znamená, že když, já nevím, 28. července se objednají na 25. srpna, tak to stále platí.
0: Tak ještě jednou ty sítě?
1: Sítě jsou Kaskin Beauty Care. Najdete to na Facebooku i na Instagramu.
0: Tak, 10% do konce července.
2: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
11: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Under the Rhythm, tohle to byl Adam Lambert na Freshi. V rychlé rotě.
1: Já jsem dneska normálně zůstala v úžasu. Já jsem třeba nevěděla, že do roku 2030 mají zmizet takové ty malé miniatury, jak sprchového gelu, šamponu, kondicionéru, zubních past a já nevím, co všeho vlastně z hotelu.
0: To vlastně patří do ekošílenství, protože to není všechno. Mají zmizet jednorázové tatarské omáčky, kečupy, ano, solničky, které byly v sáčku, pepřenky a tak dále. Prostě toto nebude. Já vůbec nechápu, jak to chtějí udělat.
1: Dobře, a jak to budou řešit?
0: Já nevím. Prostě si budeš muset asi koupit v McDonaldu litr kečupu.
1: 2 litry tatarky.
0: No, ale vem si, jako celkem je to asi nehygienické v tom, že vlastně ty si říkala sama, že nebudeš věřit tomu, že to bude v tom dávkovači.
1: Ano, protože
0: nevíš, co tam bude.
1: Přesně tak, protože já už jsem se s tím setkala někde v nějakém hotelu, kde jsem teda hledala ty miniatury, protože když tam jdeš třeba na jednu noc, tak si sebou nebereš sprchový gel a tady tyhle věci, počítáš s tím, že to tam je.
0: Jo.
1: A hledala jsem to, a nenašla jsem to a potom jsem objevila, že to je fakt v tom dávkovači. Měla jsem z toho velké obavy, ale potřebovala jsem se jakože umí, tak jsem se umila.
0: Tak jsi to zkusila.
1: A zkusila jsem to, ale jak můžu vědět, že opravdu je tam to, co tam má být, že třeba já nevím, nechci si umít hlavu a já si na to dám kondicionér, nebo naopak, nebo zubní pastu, třeba vím, co
0: ne,
1: ale vlastně
0: to
1: vlastně
0: to je přesně
1: jako,
0: to, co jsem chtěl teďka říct, protože představ si takovou uklízečku, která je lehce světá, nebo ožrala a teď místo šamponu na hlavu ti tam fakt praští zubní pastu.
1: Dobře, a do zubní pasty třeba šampon, že jo?
0: No tak to nevím, co by bylo horší.
1: Pejsek a kočička vařili.
0: Fuj, tajbl.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Marečku, jak zvládáš stárnutí?
1: No, špatně, no.
0: Špatně?
1: Já neznám někoho, kdo by zvládal stárnutí dobře, no.
0: Jo, no protože já se tě ptám, protože se mi stala minulý týden taková, dá se říct, nepříjemná situace a celkem i vtipná. Byla jsem na školení a potřebovala jsem si přečíst malinký text na jednom produktu. A tak říkám, no jasně, přečtu si to, že tak jsem si to dala do určité úrovně a zjistila jsem, že začínám oddalovat, že to nepřečtu v určité jako dálce od těch očí.
1: To znamená syndrom krátkých rukou.
0: No já jsem ale zůstala v šoku a ještě jsem si to uvědomila, že říkám, sakra, co já to vlastně dělám, no. Proč to oddaluju, teď já vidím dobře, no evidentně nevidím. Já asi stárnu, Marečku. Co s tím mám dělat?
1: Já si myslím, že s tím neuděláš vůbec nic, to máš úplně to samé, kdy já jsem před 20 lety začal brát léky na vysoký tlak, jako.
0: Dobře, tak vysoký tlak to má kde kdo, to má i mladý, že jo? Ale co s tím stárnutím? Co s tím mám dělat? Poraď mi.
1: Já myslím, že v tom asi žádná rada nebude, no.
0: Ne.
1: Ale můžeš zkusit očního, no, já si úplně nejsem jistý, jestli potom, ale ty budeš vypadat dobře i s brýlema, no.
0: No tak děkuju, tak já to zkusím.
1: Jasně.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Za necelých 6 minut 17. hodina mrkneme společně na dopravu, kdy máme jedinou dopravní nehodu hlášenou na silnici číslo 11 ve směru na Opavu. Asi to je prodloužená Rudná, nevím, jestli už to není Opavská třeba, ale to je jedno. Je to v obci Nové Sedlice, na Opavsku teda, a jsou tam v sobě dva osobáci, průjezd se zvýšenou opatrností a prý to tam je dokonce zuženo do jednoho pruhu, takže možná se tam i zdržíte.
2: Takže hlavně opatrně.
1: No, a co bude teď a co bude potom?
2: Co bude teď a co bude potom? Tak teďka nastupuje Lumír Moškovský a jeho dvouhodinový Friday Mix.
1: Jasně.
2: A následuje Patrick Diamond, Party DJ, to už je hodinka a hodinky pokračují. Spinning Session, a následuje Prismatic od Tiesta a završí to Hot Rebel Radio.
1: OK, takže já ti mockrát děkuji za dnešní výpomoc, přejeme vám úžasný víkend a
2: děkuji.
1: Někdy zase čau ve studiu.
2: Tak jo,
1: ahoj.
2: Čau.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkidek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Letní rande, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. It's Friday.

musím říct, že jméno Jerry Romero jsem dlouho neslyšel. Tenhle charismatický DJ producent, který žije v Německu, proslul zejména velkým hitem nazvaným Corazón.

Beach for Love. Co na to říkáte, dobrý? Spokojeni? Nadšeni? Fresh Radio. Já jsem na festivalu prožil celé 4 dny, ne teda úplně od A až do Z, ale ty hlavní momenty jsem si vychutnal. Na hlavní stage se mi nejvíce líbilo vystoupení švédského matadora Alesa.

Fresh Radio. Páteční podvečerní Friday Mix má jeden jediný důvod poslechu. Zlepší náladu, trošku se roztančit a proplouvat začátkem víkendu. Vy, který máte rádi muziku 70. let, anebo vůbec taneční muziku, tak už určitě poznáváte takový ten známý loop sample Giorgio Morodera.

0: tomuhle obrovskému hitu Donny Summer už 50 let. A 50 let se stále a pořád hraje v klubech celého světa. Když Giorgio Moroder, italský producent a hudebník, tvořil tuhle melodii, možná ani netušil, jaký to bude globální hit a jak dlouho tady s námi bude. Ještě zajímavostka, on už měl hotové celé album pro Donnu Summer a písnička I Feel Love je takovým lehkým dodatkem, aby tam bylo ještě něco málo navíc. Tak to je.
1: Fresh Radio, Ostrava, 8.

pohodička, co? Shine, shine, shine. David Guetta, French Montana a hlavně francouzský DJ Hugel. Tak jo, vítejte v létě roku 2026.

žijeme len raz. Ale on poté začal dělat trošku jinou hudbu. Já bych to nazval takovou Ibiza Night Music. Mimochodem tak se jmenuje album, na kterém najdeme tuhle nádhernou věc.

Friday.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
11: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
11: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
11: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
11: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
11: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
14: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. It's Friday,

nevystupuje, protože má problémy se sluchem. Jeho přezdívka je Purple Disco Machine. To je prostě hudba jako vystřížená z francouzských stylů. Daft Punk, Justice, v tomto případě ale Seron a Purple Disco Machine.

0: Friday Mix s Lumírem Moskovským.
1: Tahle nahrávka se jmenuje Chase a prostnula hlavně tím, že je filmová. On vůbec, Giorgio Moroder, dělal muziku nejenom pro slavné hudební hvězdy, jako třeba Donna Summer, ale taky muziku do filmu Zizvená tvář a podobně. Doporučuji, pokud máte někde možnost, nebo koukněte na vaši aplikací, dejte si jméno Giorgio Moroder a budete koukat, jak neuvěřitelně nadčasovou muziku dělal v 70. a 80. letech. Tady je maličko remixnutá nahrávka, která patří k těm základům. The Chase, Mr. Giorgio Moroder.

Tady extáze Greenwell a Tremendouza, Genesis a Essentia, single, který už tady kdysi dávno byl, teď má nový, takový hodně kvalitní kabát.

takhle se to dělá. Vezmeš starý velký hit, v tomto případě od Star Sailor, singles Fall to the Floor. Zamícháš, přidáš ingredience, dvakrát šejkneš doleva doprava, nazveš to svým jménem,

0: Producentem byl Lumír Mořkovský. Příští pátek můj kolega Marek Urbanec. Mějte se hezky, čau.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: No, super.
9: Co no, super?
8: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
9: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
11: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
12: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
11: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
13: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čeká tě svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ty slevu! Ciao, Max Tara!

0: There they go. That's Lucas and Steve, and that's going to do it for this edition of Spinning Sessions. We'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, you guys turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's
1: right. Spinning Sessions.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Letní rande. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí. Jde k nám.
10: Jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
13: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
14: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
15: Kdy už tam budem.
16: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
17: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
18: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
19: Fast track to a new era.

Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky.

dělám stojky.

Když dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Žádná show, od vás slyšíme slova. Já jedu jako stroj a soundtrack tvoje holky je tvý obrach i pokoj.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové bannery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Kory.
1: Můžeš mít koho jen chceš, Jennifer. Tak proč můj čip? Jen proto, abys mě naštvala? Nebo je to proto, že ti chybí sebevědomí?

FM nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh. All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. We are searchlights, we can see in the dark.

0: Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Letní rande. Stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.